0: सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। Salutations to the cosmic self.
1: Pozdrav kosmickému já.
0: Salutations to Srila Purji Siddhapeet Parampara.
1: A pozdrav Sri Alakpuriji Siddhapeet Parampara.
0: Madanar pranam so beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandleshwar Maheshwaranand Puriji.
1: A mé pokorné pozdravy mému milovanému guruovi, jeho svatosti Mahamandaleshwarovi, svámímu Maheshwaranandjimu.
0: Om namo narayan to all the sannyasis present here.
1: Om namo narayan všem přítomným sannyasinům.
0: And hari om and good evening, dobrý večer to all of you who are sitting here and those who are watching through Swamiji TV.
1: Hari om a dobrý večer vám všem, kdo jste tady nebo z nás sledujete přes Swamiji TV.
0: How are you all doing?
1: Jak se všichni máte?
0: Good. How was the day?
1: Jaký byl váš den?
0: Good.
1: Beautiful.
0: Very good. Yogini, can we just turn it a little bit like this? Perfect, thank you. अब सौंप दिया इस जीवन का सब हाथ तुम्हारे हाथों में सब भार तुम्हारे हाथों में। So, how do you say भार? First, let's start with this.
1: Jak říkáte tohle slovo?
0: It's not bar, it's bhar.
1: Není to bar, ale bhar.
0: Last year we were talking about this pronunciation.
1: Minule jsme mluvili o výslovnosti.
0: How important the pronunciation is, how it can change the literal meaning of a word.
1: Jak ta výslovnost správná je důležitá, protože může změnit význam slova.
0: Bar means wait.
1: Bar znamená čekej.
0: And bar is where we drink.
1: A bar to je kde pijete, do baru jdete.
0: Not in Hindi, in English.
1: A to je v angličtině.
0: But still. So, bar. Bar means wait.
1: A bar znamená čekej.
0: That weight of our selves.
1: Čekej sám v sobě.
0: Yeah, bhar means kilos. Which weight? Which other? Acha, weight, waiting, vala weight. Not waiting, vala weight, but kilos, vala weight.
1: To znamená váha. To znamená čekej, ale znamená to váha, když něco je, něco váží, něco je těžké.
0: So all the weight, which is on our shoulders, we give it to you.
1: Všechna ta tíha, která je na mých ramenou, dávám tobě.
0: But which weight are we talking about?
1: Ale která, o které té tíži mluvíme?
0: We don't only just offshore off ourselves all the weight of the negativity, but all the happinesses, all the sadness, everything we give.
1: Není to jen ta negativita, ale úplně všechno.

0: všechno, ať už je to negativní nebo pozitivní, štěstí, neštěstí, všechno to odevzdávám.
1: Abba Sop, the Sop means I gave to you.
0: Sop znamená dal jsem ti to.
1: Abba means today, now.
0: Abba znamená právě teď, dnes.
1: Jivan ka sab bhar tumhare haathon mein. Jivan means life and we gave all our lives troubles, all our lives happinesses, everything to do with our lives we gave to you, O Gurudev.
0: Jivan znamená život, všechno ze svého života, šťastné, nešťastné, cokoliv, celý svůj život jsem dal tobě, O Gurudev.
1: And by the way, before I forget,
0: než zapomenu, mimochodem, než zapomenu,
1: thanks to Shanti and Sevapuri.
0: Děkujeme Shanti a Sevapurimu,
1: that they are letting us use this beautiful tilak friendly.
0: Že nás nechají používat tenhle krásný tilak friendly.
1: Only this time it's a collaboration between Tilak and Best Chan Universe.
0: A dneska je to spolupráce mezi Tilakem a nejlepší Chan vesmíru.
1: And because it was the first day and they were very excited.
0: A protože to byl první den a byli velice nadšení.
1: So all the youth was helping to clean this whole place.
0: Všichni, všechna mládež, všichni teenageři pomáhali s úklidem.
1: And they made 8 liters of chai.
0: A vy uvařili 8 litrů čaje.
1: So you know what needs to be done.
0: A tak víte, co nás čeká.
1: And also many, many, many people were helping from all of you to make beautiful cakes.
0: Mnozí z vás pomáhali a nachystali ty krásné zákusky, dortíky.
1: And all the cakes which were, and also the donation from Shanti, the pizza and these things.
0: A všechny ty dorty a všechno i Shanti darovali nějaké pici.
1: All that will go in that same fund for the youth and children to buy some equipment for the youth programs and for these things.
0: To všechno, ten výtěžek půjde do toho fondu na ten program mládeže, aby z toho si mohli koupit věci, co potřebují na ty mládežnické programy.
1: We all are already old enough for toys.
0: My už jsme moc staří na hračky.
1: Maybe we are not. But
0: možná, že ne.
1: Our camera toys are slightly more expensive, so.
0: Ty naše hračky, ty kamery a foťáky jsou trošku dražší.
1: For now, let's focus on the youth and kids.
0: Tak se zaměřme na děti a na mládež.
1: So, coming back.
0: A vraťme se zpátky.
1: Yeah, jeet tumhari, ye haar tumhara. The problem is, whenever we are hit with any negativity.
0: Problém, že když nás zasáhne cokoliv negativního.
1: Whenever we are hit with troubles.
0: Máme problémy.
1: Whenever something happens in our lives which is not in our control.
0: Stane se v životě něco, co nemůžeme kontrolovat, ovládat.
1: Then we remember the God and then we remember Gurudev and then we remember all those who we don't remember.
0: Pak si vzpomeneme na Boha, vzpomeneme se na Gurudeva, vzpomeneme si na všechno, na co normálně nemyslíme.
1: Vikram, not sitting there, go surf. So when we say that we come to you and we give everything to you.
0: A tak když říkáme přicházím k tobě a všechno ti odevzdávám.
1: We don't come and just give Gurudev our troubles.
0: Nedáváme Gurudevovi jen svoje problémy.
1: Hey, jeet tumhari haatho mein, which means my win, my success that is also in your hands.
0: Jeeta znamená moje vítězství, moje úspěchy, i ty dávám do tvých rukou.
1: Or haar tumhare haatho mein, which means haar means to lose, my loss. My unsuccessfulness, that also is in your hands.
0: Hára znamená moje, co jsem prohrál, to, co jsem ztratil, kde jsem neuspěl, to všechno i tohle ti dávám.
1: Mera nischay bas ek hi hai, drad nischay, we were talking about this yesterday.
0: Nischay, o tom jsme včera mluvili.
1: Drad nischay means determination.
0: Drad nischay znamená odhodlání.
1: How many remember this 5 rules for students from last year?
0: Kdo si pamatuje těch 5 pravidel pro studenty z minulého roku?
1: Reminding you again, it's an interactive satsang. You are allowed to talk, to raise your hands, to laugh, to cry, to do whatever you want.
0: Interaktivní satsang, můžete zvednout ruce, něco říct, můžete se smát, můžete plakat, můžete reagovat.
1: So I'll ask you again, how many of you remember the 5 rules
0: si pamatuje těch 5 vlastností studenta?
1: Anyone? Okay. Kaka chesta. Kaka chesta. Repeat after me,
0: opakujte
1: please.
0: Opakujte po mně, prosím.
1: बको ध्यानम श्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम्. पंच मीन्स फाइव ऑब्वियसली.
0: पंच znamená pět.
1: Lakshan, the word Lakshan, I think we all read or heard from Gurudev.
0: Lakshan, myslím, to slovo jsme slyšeli od Gurudeva.
1: Qualities.
0: Kvality, vlastnosti.
1: Vidyarthi, which means vidya. We were talking about vidya and we will continue talking about that.
0: Vidyarthi, slyšíte tam to slovo vidya, o kterém jsme mluvili a budeme dál mluvit.
1: So vidya means wisdom or knowledge.
0: Znamená to moudrost nebo vědění.
1: Arthi is the one who is receiving.
0: Arti znamená ten, kdo ho dostává.
2: Can we turn off the fan, please?
1: Vidyarthi, vidya, the one, the wisdom, the knowledge, and arthi, the one who is receiving that wisdom or knowledge.
0: Ten, který získává, přijímá tu moudrost nebo to vědění.
1: And we discussed that we all are, in one way or another way, students, right?
0: A mluvili jsme o tom, že svým způsobem jsme každý studentem.
1: We always learn something from each other.
0: Neustále se učíme jeden od druhého.
1: We always learn something from life.
0: Učíme se něco ze života.
1: We always learn something from our happenings which are happening around us.
0: Učíme se z toho, co se děje kolem nás.
1: Every time we do certain action,
0: kdykoliv něco uděláme,
1: or even if we see a certain action,
0: nebo vidíme, že se něco děje,
1: there is something to learn out of it.
0: Je něco se z toho můžeme poučit, naučit.
1: Either we learn from our mistakes,
0: ať už se učíme ze svých chyb,
1: or we learn from the good deeds of others,
0: nebo se poučíme z dobrých činů ostatních.
1: What did Gurudev always tell us?
0: Co nám vždycky Gurudev říká?
1: Watch and learn.
0: Dívej se a uč se.
1: He never told how to do this or how to do that.
0: Nikdy nám neříká dělej to takhle nebo dělej to takhle.
1: But we all sat next to him.
0: Ale my jsme seděli u něj.
1: We all saw his way of functioning.
0: A viděli jsme, jak funguje, jak pracuje.
1: And we learned.
0: A učili jsme se.
1: There's always we can learn something from ourselves, from each other.
0: Vždycky je něco, co se můžeme dozvědět o sobě, od ostatních.
1: So drada nischaya means that determination.
0: Dhradanishcha znamená to odhodlání.
1: And this shloka about the five qualities which a student should have talks about this dhradanishcha.
0: A tato shloka o těch pěti kvalitách, která má mít ten student, ta právě mluví o tomto dhradanishcha, o tom odhodlání.
1: Kaka cheshta, kaka means?
0: Kaka znamená?
1: Crow.
0: Vrána.
1: Crow. We love crows, no?
0: Máme rádi vrány, že?
1: Kaka cheshta, the determination, the drada nischaya of a crow.
0: Odhodlání, odhodlanost vrány.
1: What was the story?
0: Co byl ten příběh?
1: With the crow?
0: S tou vránou.
1: Even the stories we don't remember.
0: Ani ty příběhy se nepamatujete.
1: Picking the stones.
0: Ona vybírala ty kameny.
1: Please remember them because
0: prosím,
1: now I realize that I will keep on asking questions until I don't get the answers and until I don't know that we gained something from something.
0: Zapamatujte si, protože teď mi došlo, že se musím víc ptát, abych si ověřil, že si něco odnášíte, že jste se něco naučili.
1: Because otherwise I will receive comments all the time that I'm repeating my satsangs, but this is the reason why I have to repeat the satsangs.
0: Já dostávám komentáře, že se na satsangích opakuji, ale to je ten důvod, proč se opakuji.
1: And I'm a stubborn one.
0: A já jsem zarputilý.
1: So we don't really move forward until we don't learn the ones.
0: Tak nepůjdeme dál, dokud se tohle nenaučíme.
1: The crow and the vessel.
0: Vrána a ta nádoba.
1: Once upon a time.
0: Bylo nebylo.
1: In the distant far nation of Czech Republic.
0: V daleké zemi České republice.
1: There was a vessel, a water pot.
0: Byla jedna váza, nádoba s vodou.
1: And it was there near Sangam.
0: A byla kousek od Sangamu.
1: And there's a beautiful lake nearby.
0: A nedaleko bylo krásné jezero.
1: Green like the poison which Dev Puriji drank few days back.
0: Zelené jako ten jed, který kdysi vypil Dev Puriji.
1: Only that poison was matcha and this is natural matcha.
0: Tam ten jed to byla matcha a tady to je taková přírodní matcha.
1: So the crow could have gone and easily drank water from there.
0: Tak ta vrána si mohla zaletět tam a napít se vody tam.
1: Because their digestive system is not so bad as us.
0: Protože jejich trávicí systém není tak slabý jako náš.
1: We have the wish. Yay, we go to India.
0: My máme přání, ano, pojedu do Indie.
1: Kumbhamela.
0: Na Kumbhamelu.
1: And then you know the rest.
0: A pak víte, jak ten zbytek znáte.
1: What happens and
0: co
1: what doesn't
0: stane,
1: happen.
0: Co se stane nebo nestane.
1: How your digestive system works.
0: Jak vaše trávení funguje.
1: But the crow's digestive system, the Jataragni, was better. It could have easily digested that nice green water.
0: Ale ten Jataragni, to trávení té vrány bylo silnější, tak ona bývala mohla strávit i tu krásnou zelenou vodu.
1: But the energy of the Sangam Hall was so strong because of all of your sadhana.
0: Ale ta energie ze Sangam Hali byla tak silná díky vaší sádhaně.
1: That the crow decided that he wants to drink water from that water pot where the energy of all your sadhakas are inside.
0: Tak se ta vrána rozhodla, že se chce način napít z té nádoby tam u Sangamu, protože v ní byla ta energie z té vší vaší sádhany.
1: But there was only one problem.
0: Ale byl je tam malý problém.
1: Niranjanji was thirsty while leading the Anushtan.
0: Niranjanji měl žízeň, když vedl Anushtanu.
1: So he drank half of the pot.
0: Půlku té vody z té nádoby vypil.
1: And the vessel, the opening of that was very narrow.
0: A ta nádoba, ta lahev měla úzké hrdlo.
1: We have hands, so he could have easily picked it up and drank like this.
0: My máme ruce, tak my tu nádobu můžeme zvednout a napít se z ní i tak.
1: But for the crow, it has such a small beak.
0: Ale ta vrána tam měla krátký zobák.
1: So it couldn't drink water from it.
0: Tak nedokázala, tím zobákem nedosáhla na tu vodu.
1: So what it did is it went flying around and did some karma yoga.
0: No a co ta vrána udělala? Začala poletovat kolem a začala dělat karma jogu.
1: And it went and collected small pebbles and rocks from all over this ashram.
0: Začala po celém ashramu sbírat malé oblásky a kamínky.
1: And one by one he put that pebbles, that stones into that water vessel.
0: A jeden po druhém je házela do té nádoby. And do té lahve.
1: Slowly.
0: A pomalu.
1: Manava dhire chal gaganagara chadana re bhai. I forgot, I still need to finish translating this one, so.
0: Ještě zapomněl jsem, ještě musím dopřeložit tenhle první.
1: That's the problem with us.
0: To je náš problém.
1: Politicians and sadhus.
0: Politici a sadhuové.
1: You give us the microphones.
0: Dáte nám mikrofon.
1: And it's hard to get it back.
0: A nikdy je těžké ho získat zpátky.
1: At least we are blessed to be trained by Gurudev.
0: My jsme aspoň požehnáni, že máme trénink od Gurudeva.
1: So we still have that Western mentality a little bit to take care of the time.
0: Že máme tu západní mentalitu trošku na zřeteli, podívat se, jak jsme tam s časem.
1: Otherwise, you give the mic to Acharya Mahamandaleshwar Vishwakanand Bhartiji Maharaj.
0: Když dáte mikrofon Vishwakanandžímu.
1: And you can go hours.
0: Tak pak je to na hodiny a hodiny.
1: But that's the beauty of the wisdom.
0: A to je krása moudrosti.
1: And that's the beauty of all the great Siddha Mahapurushes.
0: A to je krása všech těch Siddha Mahapurushů.
1: That it is not Svadharma, but it is Paradharma.
0: Není to Svadharma, ale Paradharma.
1: All the knowledge which is in them.
0: Všechno to poznání, které je v nich.
1: It's too much for them to keep within themselves.
0: To vědění, které mají, neudrží jenom v sobě.
1: And as the life has no estimate of time.
0: A protože život není načasová, omezen časem.
1: They share as much as they can.
0: Protože jejich život není určován nějakým časovým limitem, tak se podělí, co můžou.
1: For what?
0: Proč?
1: For Jana Kalyan.
0: Pro Jana Kalyan.
1: What does Jan mean?
0: Co znamená Jan?
1: People.
0: Lidé.
1: What does Kalyan mean?
0: Co znamená Kalyan?
1: Well-being. Any other?
0: Kalyan, blaho, kalyan.
1: To well-being or to free them, liberate them.
0: To znamená osvobodit je.
1: So for Jala Kalyan, they share as much as they have.
0: Proto Jan Kalyan, proto se podělí, co mají.
1: So coming back to the crow.
0: Tak se vrátíme k vráně.
1: This is one thing it took me a lot of naham kartas.
0: Tohle mi zabralo hodně naham karta.
1: To reach back to the topic from where I started.
0: Vrátit se k tomu tématu, se kterým jsem začal.
1: Because we say dhire dhire, pomali pomali, and then I end up in manava dhire dhire.
0: Protože řekneme jenom pomalu pomalu a dhire dhire a už jsme u jiného bhajanu manava dhire.
1: So pomalu pomalu he lifted one stone and put it in till the water level risen.
0: Tak pomalu tam házela ta vrána kamínek po kameni, a jak tam házela ty kameny, tak ta hladina vody stoupala.
1: And finally, when that water level rise,
0: a nakonec, když ta hladina vystoupala až tak,
1: then he drank water out of it.
0: Tak nakonec se dokázal napít.
1: But now don't say that that crow was a he and I'm a she.
0: Neříkejte, že to byl vrána, že to byl havrán, on a já jsem ona.
1: If you're a she, then the crow was a she.
0: Pokud jste to vy dívky, tak to byla ta vrána, ona.
1: So that determination, that dhrida nischaya should be in all of us.
0: A takováhle odhodlanost, cílevědomost by měla být v každém z nás.
1: Mera nischaya bas ek yahi ek bar tumhe pa jao main. I only have one wish. I only have one determination.
0: Mám jen jeden cíl, jedno přání.
1: That I can receive your grace once in my life.
0: Kéž aspoň jednou v životě obdržím tvou milost.
1: But we are the living embodiment of divinity and grace.
0: My jsme ale živoucím stělesněním božství a milosti.
1: Because Gurudev is residing in our hearts.
0: Protože Gurudev přebývá v našich srdcích.
1: So this ek bar tumhe pa jao, once may I have that grace, we have it all the time.
0: A ti aspoň jednou získám tvou milost a my ji máme pořád.
1: Arpan kar do duniya bhar ka sab pyar tumhare haathon mein. I give all the weight which is on my shoulders to you, and because all the love is in your hand.
0: A tak všechno tu tíži z mých ramenou dávám tobě a všechna láska je ve tvých rukou.
1: Everything is in their hands.
0: Všechno je v jejich rukách.
1: But faith is important.
0: Ale víra je důležitá.
1: That understanding, that awareness, that everything is there, everything is in their hands, everything that we wish for, we can create.
0: To pochopení, to vědění, že všechno, cokoliv, co hledáme, všechno je v jejich rukách.
1: Because anything that is in our conscious mind,
0: všechno, co máme ve své vědomé mysli,
1: and we put it in the subconscious mind,
0: propíšeme to do podvědomé mysli,
1: then by hook or crook, that subconscious mind will make it the reality.
0: Tak potom po dobrém nebo po zlém ta podvědomá mysl to protiskne, propíše do skutečnosti.
1: Some of us call it manifestation.
0: Někdo tomu říká manifestace, projevování.
1: And some of us call it naham karta.
0: A někdo tomu říká naham karta.
1: But it's all in our hands.
0: Ale je to v našich rukách.
1: All what we receive is in Gurudev's hands.
0: Všechno, co obdržíme, to jsme získali z Gurudevových rukou.
1: But the actions are in our hands.
0: Ale ty činy, co s tím uděláme, to je na nás.
1: So if we have a certain wish, if we have some nischaya, if we have some longing for something.
0: Pokud máme nějaké přání, máme nějakou touhu po něčem.
1: And we believe it's impossible to achieve.
0: A věříme, že to je nemožné toho dosáhnout.
1: We need to know that the subconscious mind can make anything the reality in the conscious mind.
0: Měli bychom vědět, že ta podvědomá mysl to všechno může realizovat do té vědomé mysli.
1: But the problem is we don't even come out of our conscious mind.
0: Ale problém je, že my se nedostaneme z té vědomé mysli.
1: We are stuck in that.
0: Jsme v ní zachyceni.
1: And we stop ourselves from going deeper.
0: A sami sebe bráníme jít hlouběji.
1: Because our conscious mind tells us it's impossible.
0: Protože naše vědomá mysl nám říká, že to nejde.
1: It tells us we are not worthy enough to do it.
0: Říká nám, že nejsme hodni toho, abychom to dokázali.
1: But when we go within and we listen to our subconscious mind,
0: ale když jdeme dovnitř a nasloucháme své podvědomé mysli,
1: we will know and understand and believe that everything is possible.
0: Pochopíme a porozumíme a uvěříme tomu, že všechno je možné.
1: जो जग में रहो

0: तो ऐसे रहूं जो जल जल में कमल का फूल रहे. आई लव दिस इंग्लिश हिंदी बिकॉज यू नो इट्स जल बट हियर यू रोट जला सो आई रीड जला.
1: मम रात तुडले तो हिंदीकou angličtinou anglickou hinštinou tam je to džal a vy jste tam píšete jako džala.
0: Like my name is Avatar but we all say Avatar. No, what do we say? Avatar. It's Avatar.
1: Moje jméno je Avatar a všichni říkáme Avatar.
0: Exactly. Or someone's name like yesterday how this whole topic of Vidya arose.
1: Včera, když bylo to téma Vidya.
0: She writes V-I-D-Y-A.
1: Ona to píše V-I-D-Y-A.
0: But we pronounce it V-I-D-H-Y-A.
1: Ale my to
0: Vidya, dh.
1: Pro ve skutečnosti to vyslovujeme s tím dh, dha, Vidya.
0: What do we sing in our second part of the prayer?
1: Co zpíváme v druhé části naší modlitby?
0: How does it start?
1: Jak to začíná?
0: At least the prayer we all know.
1: Ale aspoň tu modlitbu všichni známe přece.
0: I'm not talking about the stanzas. First
1: Nemluvím
0: part, second part and third part.
1: Slokách, ale máme první, druhou část a třetí část.
0: So second part, sing it.
1: Ta druhá část.
0: Yeah. So what was the starting? Siri. It's not Apple Siri, it's Shri.
1: A není to Siri od Apple, ale je to Shri.
0: Yeah, now my phone is saying hi. I'm not talking to you.
1: A teď, co tva jsem řekl Siri, tak můj telefon se ozval.
0: So, the problem is, there's no problem.
1: A tak problém, ale není to problém.
0: The bhava is still there.
1: Ta bhava je pořád tady.
0: But the way how Holy Guruji was singing.
1: Ale ten způsob, jakým zpíval Holy Guruji.
0: It just continued like that.
1: On jenom takhle pokračoval.
0: I'm not saying we should change it.
1: Neříkám, že bychom to měli měnit.
0: We sing as our bhava, as our feelings make us sing.
1: Zpíváme podle toho, jak ty naše city, ta naše bhava nás vede.
0: But in reality it's Shri Deepa Dayal.
1: Ale ve skutečnosti je to Shri Deepa.
0: So in the same way, these all small pronunciation differences by time, by passing of generations, there are certain abbreviations.
1: A tak tyhle ty, i ta výslovnost podle toho, jak se to po generace vyslovuje, tak se to mění různě.
0: Like many children in India, they can't pronounce sh.
1: Mnoho dětí v Indii nedokážou vyslovit sh.
0: Sure. Sure is another topic we can talk about.
1: A to je další téma, o kterém můžeme mluvit.
0: In India we have three.
1: Máme tři druhy sh v Indii.
0: One is sa for Swamiji.
1: Jeden je sa pro Swamijiho.
0: One is sh.
1: Jeden je sh.
0: For Shankar.
1: To je Shankar.
0: That's your normal sh.
1: To je vaše to sh, jak vy to píšete.
0: When you put your both teeth together and just say sh.
1: Takhle, když dáte zuby k sobě a řeknete sh.
0: Sh for Shiva.
1: Je to jako Shiva.
0: And then there's a third sh which does not exist in English.
1: A pak je třetí sh, které v angličtině neexistuje.
0: But this is when we put our tongue up.
1: Když dáte jazyk nahoru.
0: And then sh.
1: A je to sh.
0: That's the third sh which is only in Sanskrit and in Hindi.
1: A to je takové, tenhle druh sh, ten je jenom v sanskritu a v hindštině.
0: So these small things can change the meaning of a word.
1: A tyhle malé změny dokáží změnit význam slova.
0: And these small changes can change the way of singing and meaning and understanding.
1: A tyhle změny dokáží změnit i způsob vlastně to, jak zpíváme a jak chápeme to, o čem zpíváme.
0: So if I live in this jug, in this not water jug, but jug means world, jagat.
1: Pokud žijí v tomto jagat, v tomto světě.
0: What do we say? Brahma satya?
1: Co říkáme? Brahma satya?
0: Jagat mithya. So this is again mithya.
1: A je to mithya.
0: It's not mithya,
1: není
0: but
1: to mithya,
0: mithya.
1: Ale mithya.
0: It's a th.
1: Je to zase to th.
0: See, I'm learning Czech. In English I would say th, but here is in this world, I should live in the same way as the water lives in the muddy water. The lotus lives in the muddy water.
1: Takéž v tomto světě žiju stejně jako lotos žije v kalné vodě.
0: Mere sab guna dosh samarpit ho Bhagwan tumhare haathon mein. Oh Lord, oh Gurudev, all my doshas, all my avagunas, all my bad qualities, may they be offered in your lotus feet.
1: O Gurudev, o pane, ke všechny mé špatné vlastnosti, všechny avaguna, obětuji u tvých lotosových nohou.
0: Jab jab mujhe janam mile to tav charanon ka pujari ban sakun. When I am born in this human body.
1: Kdykoliv se narodím v tomto lidském těle.
0: Then give me the chance to serve your lotus feet, to be the priest of thy.
1: Prosím, dej mi šanci, abych sloužil tvým lotosovým nohám, abych byl tvým služebníkem.
0: And in is pujari ka ek rag ka hotar tumhare haathon mein. You have the solution of every single problem that is in this priest's nerves, veins.
1: A ty máš řešení na všechny problémy, který má tvůj uctívač ve svých nervech, ve svých nervech.
0: Jab sansar ka kaidi banu nishkam bhav se karma karu. Kaidi, we all are kaidis.
1: My všichni jsme kaidis.
0: What is kaidi?
1: Co to znamená?
0: Prisoner.
1: Vězeň.
0: See, you should go more to Parvati's Hindi classes.
1: Měli byste víc chodit k Parvati na hodiny hinštiny.
0: Kedi means prisoner.
1: Kedi znamená vězeň.
0: Now Mansukramji was living in India for a long time, so he also learned many Hindi words.
1: Mansukram žil v Indii dlouho, tak se tak naučil hodně hindských slov.
0: So kedi means prisoner.
1: Kedi znamená vězeň.
0: And in one way we all are prisoners.
1: A svým způsobem jsme všichni vězni.
0: In which prison are we locked up in?
1: A v kterém tom vězení jsme všichni zamčení?
0: In the prison of our own mind.
1: Ve vězení vlastní mysli.
0: But in this bhajan we are the prisoner of this samsara of this world.
1: Ale v tomto bhajanu jsme vězni této samsáry tohoto světa.
0: So he's trying to say when we are born in this human birth, when we are born in this worldly materialistic world, may I be able to serve you, to show my bhava, my feelings without any. Okay, that we will continue the next line.
1: Říká tady, že kdykoliv se narodím v tomto světě jako člověk, kéž ti mohu sloužit.
0: That may I be able to serve you with nishkam bhava.
1: Kéž jsem schopen ti sloužit s nishkam bhava.
0: Sakam and nishkam.
1: Yes, sakam a nishkam.
0: That's another topic we can take
1: one day. A to je další téma, které můžeme probrat.
0: Sakam means something that we have certain expectations, certain imaginations, certain things, goals which we are trying to do for ourselves.
1: Sakam to máme určitý záměr, určitou představu, určitý cíl, co uděláme pro sebe.
0: And nishkama bhava is that feeling with which we are doing it without any expectations in return for ourselves or others.
1: A nishkama je to, když to děláme bez jakéhokoliv očekávání, ať už pro sebe či pro druhé.
0: So may I be able to do my karmas, to do my duties, to follow my day-to-day things with nishkama bhava, without any expectations.
1: Tak kéž jsem schopen tu dělat své karmy, svoje každodenní povinnosti, všechny činnosti s nesobecky.
0: Fir anta samay mein prana taju sakar tumhare haathon mein. And in the last moment when I leave this mortal body,
1: a v posledním okamžiku, kdy opustím toto smrtelné tělo,
0: then may that also be in your hands.
1: Kéž potom i to je i pak jsem ve tvých rukách.
0: Mujhme tujhme bas ye bhed yahi main nar hu tum narayan ho. The only difference between me and you.
1: Jediný rozdíl mezi mnou a tebou
0: is that I am a common ignorant man.
1: Já jsem běžný nevědomý člověk.
0: And you are that Narayan himself.
1: A ty jsi samotný Narayan.
0: You are that supreme consciousness.
1: Ty jsi to svrchované vědomí.
0: That light itself.
1: To samotné světlo.
0: मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में. I am in the hands of the world and the world is in your hands.
1: Já jsem v rukách světa, ale svět je ve tvých rukách.
0: So when everything is in their hands.
1: Aby všechno je tedy v jeho rukách.
0: When happiness is in their hands.
1: I to štěstí je v jeho rukách.
0: What is in our hands?
1: Co je v našich rukách?
0: Nothing, no?
1: Nic, že?
0: No, he gave us something.
1: Ale on nám něco dal.
0: Our malas.
1: Naše málu.
0: That is in our hands.
1: Ta je v našich rukách.
0: Our actions are in our hands.
1: Naše činy jsou v našich rukách.
0: The way of our living is in our hands.
1: Způsob našeho života, jak žijeme, to je v našich rukách.
0: Manava dhire dhire chal. I tend to forget while speaking that the reason why we have bonfire and outdoor satsang is that we can little bit enjoy also kirtans and bhajans.
1: A zapomněl jsem, že vlastně proč sedíme tady u táboráku, aby jsme si užili bhajanu a kirtanu.
0: So whenever we are singing bhajans or kirtans,
1: a kdykoliv zpíváme bhajany a kirtany,
0: there's time for you to get up and get something.
1: Tak je to příležitost, abyste stali a zašli tamhle.
0: Manava dhire dhire chal. This time I'm starting, so you can start.

0: ਦੀਪ ਨਾਮ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਗੰਦਾਸ਼ਵ ਪਰਮ ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਸ਼ਵਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਕੀ ਜੈ
1: ਹਜ਼ਾਰ ਬਹੱਤਰ ਨਦੀਆਂ ਚਾਲੇ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਖਾਈ ਵਾਟ ਡਸ ਦੈਟ ਮੀਨ
2: ਸੋ ਤੋ ਜ਼ਨਾਮੇਨਾ
1: ਹਜ਼ਾਰ ਬਹੱਤਰ ਨਦੀਆਂ ਚਾਲੇ ਥਾਊਜ਼ੰਡਸ ਐਂਡ ਥਾਊਜ਼ੰਡਸ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਵਰਸ ਆਰ ਫਲੋਇੰਗ
2: ਤਿਸੀਚੇ ਆ ਤਿਸੀਚੇ ਰੋਜ਼ਨੀ ਰੇਕ ਤਾਰੇ ਪਲੇਨੇ
1: But that we will talk about later.
2: Ale o tom budeme mluvit později.
1: Let's continue where we stopped yesterday.
2: Pokračujme, kde jsme přestali včera.
1: What did we talk about yesterday?
2: O čem jsme mluvili včera?
1: Huh? Sarasvati, but which aspect so far?
2: Sarasvati, a který aspekt zatím? The swan.
1: White and swan.
2: Bílá a labuť.
1: So what did we talk about today?
2: A o čem budeme mluvit dneska?
1: Lotus.
2: O lotosu.
1: So, what is lotus?
2: Co je lotos?
1: What do we see? What does lotus represent?
2: Co představuje lotos?
1: Atma.
2: Atma.
1: Staying above the world.
2: Zůstat nad světem.
1: Translation. Purity.
2: Čistotu.
1: Anything else? Chakras.
2: Ještě něco další.
1: Come
2: Čakry.
1: Up with ideas. Anything.
2: Cokoliv vás napadne.
1: Huh? The theory which I came up with is matching with Sadvidaya ji's.
2: Tak ta teorie, ze kterou já jsem přišel, to je podobné, co říká Sadvidaya s vámi Dayaji.
1: Purity over this muddy world.
2: Ta čistota nad tímto kalným světem.
1: Did you notice one thing with the rose?
2: Všimli jste si jedné věci s růží?
1: It looks very beautiful. Not rose, sorry. Lotus.
2: Lotos vypadá krásně.
1: It looks very beautiful.
2: Vypadá krásně.
1: But there is a natural protective layer over that.
2: Ale má na sobě takovou přirozenou ochranou vrstvu.
1: That doesn't matter how much mud, how much other things come, it all just falls off like a waterproof jacket.
2: Kolik špíny, kolik bahna na něj vystříkne, tak vždycky to z něj steče jako podobně, když máte nepromokavou bundu.
1: In this world we are thrown with so many obstacles.
2: Na tomto světě se setkáváme s tolika překážkami.
1: Work.
2: Práce.
1: Home.
2: Doma.
1: Family.
2: Rodině.
1: Kids.
2: Děti.
1: Partners.
2: Partner, partnerka.
1: Boss.
2: Šéf.
1: All these things are in one way or another way that certain level of responsibilities which this world gives us.
2: A všechny tyhle věci jsou na své úrovni určitou zodpovědností, kterou máme ze světa.
1: But still above all of that we still remain that lotus which is protected by that layer or that coat of the water repellent of Gurudev's protection.
2: Ale nad tím vším my zůstáváme jako ten lotos, který má tu ochranou vrstvu a tou ochranou vrstvou je Gurudevova ochrana.
1: There are how many wolves in our minds?
2: Kolik těch vlků máme ve své mysli?
1: Two.
2: Dva.
1: One wolf represents which qualities?
2: Jeden představuje jakou vlastnost?
1: The bad qualities, kama, krodha, mada, lobha, ahankara, irsha, jealousy, envy, anger, lust,
2: to
1: all
2: jsou všechny
1: these qualities.
2: Ty špatné vlastnosti, žárlivost, závist, chamtivost, hněv a tak dále, všechny tyto vlastnosti.
1: And the other wolf is the wolf of goodness.
2: A druhý ten vlk je ten dobrý vlk.
1: But then we should ask ourselves which food are we feeding to which wolf and then that is the result which we will get out of it.
2: No a tak ptejme se, kterého toho vlka víc krmíme a podle toho potom dostaneme ty výsledky.
1: And that thought is that food.
2: A ty myšlenky, to je to krmení.
1: Our thoughts which enter or which create itself in our mind are that food and it depends which thoughts are we creating, which thoughts are we giving our attention and awareness to.
2: Záleží na tom ty myšlenky, které vznikají v naší hlavě, které k nám přicházejí, i ty, kterým dáváme tu pozornost, tím je vlastně se stávají potravou pro toho, kterého vlka.
1: And that thoughts are that food, and that food will result into either the awakening of the bad wolf or the awakening of the good wolf.
2: A tak podle toho, jak které to krmení předkládáme, tak se probudí buď to ten hodný nebo ten zlý vlk.
1: It's all about the awareness of the mind.
2: Je to všechno o tom být bdělý, co máme v mysli.
1: It's about being aware which thought are we feeding.
2: Uvědomovat si, které ty myšlenky podporujeme.
1: Now did you ever think goddess of wisdom?
2: A pomysleli jste někdy bohyně moudrosti?
1: She should hold a book, not a vina.
2: By měla držet knihu, ne vínu.
1: What does wisdom have to do with music?
2: Co má moudrost co dočinění s hudbou?
1: Where's the guitar? Yeah, there is a guitar.
2: Kytara.
1: Now in the guitar, when you tighten the strings too much, what happens?
2: Když na kytaře tu strunu příliš napnete, co se stane?
1: The strings break.
2: Ta struna praskne.
1: If you leave the strings too loose, what happens?
2: A když tu strunu necháte příliš volnou, příliš
1: no sound.
2: Tak nebude znít.
1: Reminds us of something?
2: To nám něco připomíná.
1: Reminds us of what?
2: Připomíná nám
1: life.
2: To, život.
1: Too much work.
2: Příliš mnoho práce.
1: Equals to stress.
2: Se rovná stresu.
1: Too less work.
2: Příliš málo práce.
1: Equals to nothingness and boredom.
2: Je nuda a k ničemu.
1: So we tied the string too much. It's stress.
2: Když tu strunu příliš napneme, tak je to ten stres.
1: We leave the strings of the mind too loose and we go into boredom.
2: A když ty struny mysli necháme příliš volné, tak potom to skončí nudou.
1: Too much talking.
2: Příliš mluvení.
1: Creates confusion.
2: Vytváří zmatek.
1: And too less talking.
2: A příliš málo mluvení.
1: Or being silent.
2: Nebo mlčení.
1: Without feeling or sharing the kindness and love and positivity.
2: Když radši mlčíme, než aby jsme sdíleli tu laskavost, štědrost a pozitivitu.
1: What does it give us?
2: Co nám to dává?
1: Distance.
2: Odstup.
1: So everything that we see around us, there is something to learn or there is something to lose.
2: Všechno, co vidíme kolem sebe, buď to se z toho můžeme něco získat nebo na tom něco ztratit.
1: We can learn from everything around us. We can learn from each person around us. We can learn from everything.
2: Můžeme se naučit z každé věci, od každého člověka se něco můžeme naučit.
1: What does now Saraswati teach us with all this?
2: A co nás Sarasvati tímhle vším učí?
1: What does Gurudev teach us with all of this?
2: Co nás Gurudev tímhle vším učí?
1: What does yoga teach us?
2: Co nás yoga učí?
1: What was Mangalpuriji talking about a few days back?
2: Před pár dny o tom mluvila Mangalpuriji.
1: Harmony, balance.
2: Harmonie, rovnováha.
1: Unity.
2: A jednota, sjednocení.
1: Saraswati teaches us unity. Teaches us clarity, awareness and balance.
2: A Saraswati nás učí jasnosti a rovnováze.
1: Yoga teaches us unity.
2: A yoga nás také učí jednotě.
1: And Gurudev gives us harmony and peace.
2: A Gurudev nám dává harmonii a mír.
1: And we have all three of them.
2: A my máme všechny tři máme.
1: Chinta mata karana. Teri

0: कृप्त भगवान की जय। श्री विश्वकुंड परम स्वामी महेश्वर जी गुरुदेव की जय।
1: रिमूव ऑल द वॉरीज, बिकम द वन विदाउट एनी वॉरीज। सूर्य भगवान की जय। माइक
2: Staň se tím, který nemá žádné obavy. Odstraň všechny obavy. Staňte se tím, kdo je bez obav.
1: Nirbhay raho, nishanka raho. Be without any worries, be without any bhay.
2: Žij bez žádného strachu, žij bez obav.
1: Kabhi mat darna, darna means worry. Don't be worried, don't have that fear, because know that Gurudev is there to protect us.
2: Čeho se bát, neměj žádný strach, protože víš, že Gurudev tě ochraňuje.
1: What is the power of words?
2: Jakou moc mají slova?
1: When we study, when we were in school,
2: když jsme byli ve škole, když jsme se učili,
1: or in our younger days,
2: když jsme byli mladší,
1: you see, I'm already talking like I'm 100 years old.
2: Už mluvím, jako kdyby mi bylo 100 let.
1: But I feel like that, so no problem.
2: Ale tak se cítím, tak to nevadí.
1: Body is something else.
2: Tělo je něco jiného.
1: But inside, God knows how many years old we are.
2: Ale uvnitř jen Bůh ví, kolik těch let máme.
1: Yes, our mantra birthday, that's when we are 0 years or 1 year again.
2: Naše mantrové narození, to je, kdy znovu začínáme od nuly.
1: But this soul inside, how many lives was it suffering to come here?
2: Ale ta duše uvnitř, kolik životů protrpěla, než došla sem.
1: Kartike Bhagavan, Lodi. O Kartike. So the words of powers, we always had someone.
2: Takže ta slova mají sílu. My vždycky jsme měli někoho,
1: who told us, my dear, I believe in you.
2: Kdo nám říkal, můj drahý, já ti věřím, já v tebe věřím.
1: And many years later,
2: a o mnoho let později,
1: someone asked that young man at the time.
2: A někdo se zeptá toho tehdy mladíka.
1: When he or she became a great doctor, a great professor. You see, Indian genes are still there. We think always doctor, professor, engineer, but.
2: A tak toho, který teď se stal, vidíte, mi Indové vždycky nenapadne, že to je musí být doktor nebo inženýr nebo profesor, tak když se toho doktora potom někdo zeptá.
1: So after he became a successful great doctor, someone asked him in an interview.
2: Potom, když se z něj stal ten velký úspěšný lékař, tak se ho někdo při rozhovoru zeptá.
1: What is something that changed you? What is something that changed your life?
2: Co bylo to, co vás změnilo, co změnilo váš život?
1: Then we remember, yes, that one person, that one friend of mine, that one teacher of mine.
2: A on si vzpomene, řekne, ano, tehdy ten jeden můj přítel, jeden můj učitel.
1: Believed in me before I believed in myself.
2: Věřil ve mě, věřil mě dřív, než já jsem věřil sám sobě.
1: So that is what Gurudev is doing.
2: A to je to, co dělá Gurudev.
1: He remembered about us, he thought about us before we even did for ourselves.
2: Myslel na nás, věřil v nás, než my jsme věřili v sebe.
1: Why? Because there's no sakam bhava, there is only nishkam bhava in Gurudev's heart.
2: Protože v Gurudevově srdci není žádná sakam bhava, jenom nishkam.
1: Because he thinks about others before he thinks about

0: My wife is always complaining, always shouting, nothing. We're always fighting.
1: Guruji, ta moje žena, ta si vždycky stěžuje, pořád se hádáme, nic jiné než hádky.
0: Then the wife says, Guruji, but.
1: Ale ta manželka říká, ale Guruji, ale.
0: There's always an ale.
1: Vždycky je tam to ale.
0: So she said, Guruji, but he never listens.
1: A ona říká, Guruji, ale když on nikdy neposlouchá.
0: Then Guruji starts laughing.
1: A Guruji se začne smát.
0: And he said,
1: a řekne,
0: the problem is,
1: ten problém je,
0: that he or she is speaking without awareness.
1: Že ona mluví bez vědomí, bez uvědomění si.
0: And you are listening without patience.
1: A ty nasloucháš bez trpělivosti.
0: So until we don't have awareness while talking,
1: pokud nemluvíme pozorně,
0: and if we don't have patience while listening,
1: a nenasloucháme trpělivě,
0: it won't be a normal conversation.
1: Pak to nemůže být normální konverzace, rozhovor.
0: Because we might say so many things which might or might not affect the other person.
1: Protože můžeme to říct tolik, co toho druhého může a nemusí ovlivnit.
0: But there is zero awareness while talking.
1: Ale my vůbec na to nedbáme, nedáváme tomu tu pozornost.
0: And that's how arguments start.
1: A takhle začínají hádky.
0: That's how the first crack in the relationship starts.
1: Takhle se objeví první ta prasklina v tom vztahu.
0: Because the other person who is listening,
1: protože ten druhý člověk, který naslouchá,
0: is not patient enough.
1: Není dost trpělivý.
0: My dear, you did this and you did that and why did you do this and why did you do that?
1: A můj drahý, má drahá, ty si udělal tohle, tamhle to, proč si udělal tohle, neudělal tamhle to.
0: And before he and she can finish the sentence,
1: a než ještě dokončí tu svoji větu,
0: the other one will start.
1: A ten ostatní už jako vybuchne.
0: Yeah, but this and but that and try to justify themselves.
1: Ale tohle, ale tamhle to, snaží se vymluvit, ospravedlnit se.
0: We all did it.
1: Všichni jsme s tím prošli.
0: We all did it in our relationships.
1: V těch našich vztazích.
0: We all did it in our friendships.
1: Stalo se nám to s přáteli.
0: We all did it in our day-to-day life.
1: Zažíváme to v každodenním životě.
0: We talk without awareness, we listen without patience.
1: Mluvíme, aniž bychom u toho byli pozorní, co říkáme, a nasloucháme, aniž bychom byli trpěliví.
0: First, if one person brings somewhat of awareness in the thing what he's trying to convey,
1: když někdo dá nějakou svou, se soustředí na to, co chce vyjádřit, co chce říct,
0: then there won't be any confusion and misunderstandings.
1: Kdybyste mluvili soustředěně, pozorně, tak by nebyly žádné nedorozumění, žádné zmatení.
0: And the receiver, if he or she receives it with patience, with relaxing, with letting that person talk,
1: a ten, kdo to přijímá, když by to přijímal trpělivě, nechal ho domluvit,
0: we will solve so many problems.
1: Tolik problémů by se tím vyřešilo.
0: Vikram? Where is my chai? Normal, please. Ketali, there is a beautiful shloka which we created.
1: A jedna krásná šloka, kterou jsme vytvořili.
0: Ketali garba bandhye sambhutam. Oh, sorry, no translation. Sharkara patti mishritam namo chai chandikaya namo namaha, which means,
1: a to znamená,
0: the one which resides in the stomach or in the womb of the pot,
1: ten, který přebývá vnitru toho džbánu, té nádoby,
0: the one which is mixed with chai leaves and sugar,
1: ten, který je smíchán čajovými lístky a cukrem.
0: Pranam to that namo chai chandikaya namo namaha.
1: To, co přebývá v konvici, to, co vzniká smíchání čajových lístků a cukru, tomuto já se klaním.
0: So I don't think you will get this joke. This all Indians will get one.
1: Nevím, jestli tenhle vtip pochopíte, to je takový indický vtip.
0: Doesn't matter.
1: Tak je to jedno.
0: So awareness and patience, very important.
1: Takže pozornost a trpělivost, to je důležité.
0: And that is what Gurudev, that is what yoga, that is what ourselves, that is what everything teaches us.
1: A to je to, co ta naše bdělost, co Gurudev, co nás yoga učí.
0: Practice.
1: Cvič.
0: Meditate.
1: Medituj.
0: Do our mala.
1: dělej svou málo.

0: Because meditation increases the awareness.
1: Protože meditace zvyšuje uvědomění.
0: And mala is helping our patience.
1: A mala pomáhá naší trpělivosti.
0: You know how?
1: Víte jak?
0: We start our mala.
1: Začneme naši málu.
0: We're halfway through.
1: Jsme v půlce.
0: And at least that's what I do. I don't know if you do it.
1: A já to takhle dělám, nevím jestli vy.
0: Open our eyes and check where is this end.
1: Oči a koukám, kdy už bude ten konec.
0: So that awareness and that patience we can learn from mala.
1: Takže tuhle tu pozornost a trpělivost se můžeme naučit na mále.
0: That's why we have sumarans.
1: Proto máme sumarany.
0: Which does not have that guru bead.
1: Tady tam nemají tu kuličku gurua.
0: So you just go on and on.
1: Tam jenom jdete pořád dál a dál.
0: But did we ever think that everything has somewhat from where it originates?
1: Ale pomysleli jsme na to, že všechno má někde svůj původ, nějaký důvod?
0: This tree has to have roots for it to grow.
1: Tenhle strom potřebuje kořeny, aby rostl.
0: So in the same way, Saraswati Devi, the mother, also she also originates from somewhere.
1: A tak i Saraswati Devi, matka Saraswati, od někud pochází.
0: There are so many different forms and factors which we worship.
1: A je tolik různých podob a forem, které uctíváme.
0: Wisdom we take Saraswati ji.
1: Moudrost vidíme jako Saraswati ji.
0: Wealth we take Lakshmi.
1: Hojnost vidíme jako Lakshmi.
0: We want fierce anger Kali.
1: Když chceme důraznost, tak vidíme Kali.
0: We want to be fearless Durga.
1: Když chceme překonat strach, tak je to Durga.
0: But they all originate from that same Bhagavati Mahaparamba.
1: Ale všechny pocházejí ze stejné Bhagavati bohyně.
0: That Bhagavati Paramba is that one which originates and they all are the forms of her.
1: Bhagavati Paramba, to je ta původní bohyně a všechny ty podoby vycházejí z ní.

0: ओम शल गुरुजी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। सुदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुर जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंदपुर जी गुरुदेव की जय। सदाशिव समारंभम शंकराचार्य मध्यमम अस्मदाचार्य पर्यंतं वंदे गुरुपरंपरां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। Salutations to the Cosmic Self.
1: Pozdravení vesmírnému já.
0: Salutations to Shalak Purji Siddha Pit Parampara.
1: Pozdravení Shri Alak Purji Ho Siddha Pit Parampara.
0: My Dhanvat Pranam to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwa Guru Mahamandaleshwar Maheshwaranand Purji.
1: Hluboké pozdravení našemu ctěnému Vishwa Gurudevovi, s vámi mu Maheshwarananda Jimu.
0: Om Namo Narayan to Mahamandaleshwar Swami Fulpurji Maharaj.
1: Om Namo Narayan Mahamandaleshwarovi Fulpurji Mu.
0: Om Namo Narayan to all the sannyasis present here.
1: Om Namo Narayan všem sannyasinům, kteří tu jsou přítomní.
0: Hari Om and good evening to all of you who are present here and those of you who are watching through webcast.
1: Hari Om a dobrý večer vám všem, kdo jste tu přítomní a i vám všem, kdo s nás sledujete prostřednictvím webcastu.
0: The bond of the guru and disciple is a very strong, very deep and very pure bond.
1: Vazba mezi guruem a žákem je velmi hluboká, velmi čistá.
0: And the seva bhav, the doing seva of the guru of or of anyone, is the highest thing you can do.
1: A seva bhav, seva guruovi a v podstatě komukoliv, je to nejvyšší, čím se můžete zabývat.
0: And as we were singing earlier, guru kripa hi kevalam.
1: A jak jsme zpívali dřív, předtím.
0: I hear one here, one here. You guys had dinner or not?
1: Večeřeli jste nebo ne?
0: I don't see the jataragni working inside. Guru kripa hi kevalam. Very good. So when Gurudev's kripa, when Gurudev's blessings is there, then us disciples are in ultimate bliss.
1: Čili když máme milost Gurudevi, tak jsme v absolutní blaženosti.
0: And that can make wonders.
1: A to dokáže zázraky.
0: As you all know, our dear Fulpurji Maharaj, how many years he did seva of Dada Guruji, of Holy Guruji.
1: Všichni víte, tak Mahamandaleshwar Fulpurji dělal léta sévu Holy Gurujimu.
0: And everything that he has, that we all have, is all the kripa and the blessings of Gurudev.
1: A všechno, co má, všechno, co máme, je požehnání Gurudevi.
0: But I will share one funny incident or story from my childhood.
1: A já se s vámi podělím o takovou legrační historku z mého dětství.
0: Once upon a time.
1: Bylo nebylo.
0: Swamiji, you know how he likes to tighten our screws.
1: Víte, jak Swamiji rád utahuje šrouby.
0: So he wanted to tighten my screws a bit.
1: A tak mi taky chtěl trošku utáhnout šroubky.
0: And he sent me to stay with him.
1: A poslal mě, abych byl tady s Fulpurijim.
0: And we were living together.
1: Takže jsme bydleli společně.
0: Waking up early morning.
1: Vstávali jsme brzo ráno.
0: And he used to find me most of the time in his kitchen.
1: A většinu času mě Fulpurji našel v kuchyni.
0: Stealing the chocolates in the night.
1: Jak tam v noci kradu čokolády.
0: And whole day he was saying, why are you not eating? Not hungry.
1: A celý den se mě ptal, proč nic nejíš? A já říkal, nemám hlad.
0: So even nowadays, when I'm not, and when I'm seriously not hungry and not eating chocolates, he's still saying, did you eat some chocolates in the night?
1: A do dneška, když třeba přes den nejím a Fulpurji to vidí, tak se mě ptá, že ty jsi měl zase nějakou čokoládu v noci.
0: So the love of the brothers and the bond will always stay and those memories are always being there. So even now I grew up and not in that zone anymore, but he still wants me to eat good food.
1: Takže ta bratrská láska zůstává a i když jsme oba vyrostli a já už jsem dospělý, tak pořád na mě Fulpurji dohlíží, abych dobře jedl.
0: But So on behalf of all of us and on behalf of me, I would like to wish you officially a very happy birthday.
1: A tak jménem vás všech, jménem svým, bych ti oficiálně rád popřál krásné narozeniny.
0: May Gurudev's blessings always be on you.
1: Ať ti vždy Gurudev žehná.
0: And may we be together always and move forward.
1: A kéž jsme stále spolu a pokračujeme na naší společné cestě.
0: Guru is the one, the boat in which we sit and cross this spider web or the ocean of Maya.
1: Gurudev je ta loď, díky které se přeplavíme přes oceán Máji nebo překonáme tu pavučinu Máji.
0: And all of us who are sitting here are already in that boat.
1: A my všichni, kdo tu sedíme, tak už sedíme v té lodi.
0: Because we used our viveka and chose satsang over kusang.
1: Protože jsme použili naši viveku a zvolili si satsang před kusangem.
0: So now we are already in the boat. Now we just need to trust the boat or the person who is rowing the boat and not jump off.
1: A teď už sice sedíme v té lodi, ale měli bychom si zachovat důvěru v toho kormidelníka a z té lodi nevyskakovat.
0: Because the Mayavi waves are very strong sometimes.
1: Protože vlny Máji dokážou být opravdu mocné, silné.
0: And the boat wobbles a lot.
1: A ta loďka se často hodně kymácí.
0: But when we have that trust, that dedication, that devotion towards Gurudev,
1: ale když máme tu důvěru a oddanost vůči Gurudevovi,
0: then we know that doesn't matter how high the tides and the waves are, we are finally going to reach the end.
1: Tak víme, že ať jsou vlny sebevětší, tak nakonec dosáhneme toho našeho cíle.
0: And the end is attaining self-realization, getting liberated, mukti.
1: A ten cíl je dosáhnout osvobození, osvícení, získat mukti.
0: That we are finally free from this cycle of death and birth in which we are stuck in.
1: Abychom se nakonec osvobodili od toho koloběhu zrozování a umírání, ve kterém zatím vězíme.
0: But that is only possible when we have full surrendering towards Gurudev and full trust towards him.
1: A to je možné jedině, když se plně odevzdáme mistrovi s naprostou důvěrou.
0: And when we trust our parents, then we know, you know, when a child is walking on a thin wooden plank on crossing a river.
1: Víte, když má dítě víru v rodiče a třeba jde po nějaké úzoučké lávce nebo poprkně přes nějaký proud, přes řeku.
0: And if the parent is walking beside the child holding his hand, then the child has that satisfaction within that I know nothing will happen and the father will protect or the mother will protect me.
1: A když ho maminka nebo tatínek to dítě drží za ruku, tak to dítě ví, že je v bezpečí a že se mu nic nemůže stát.
0: In the same way we are walking on that thin plank.
1: A stejně tak i my se pohybujeme po tom tenkém prkně.
0: Where we feel that any time we might slip and fall down in that heavy current river.
1: A máme pocit, že kdykoliv můžeme uklouznout a spadnout do toho dravého proudu řeky.
0: But we should just remember that Gurudev is there to hold our hand.
1: Ale měli bychom si vzpomenout na to, že Gurudev je vždycky s námi a drží nás za ruku.
0: And he won't let us fall.
1: A nenechá nás spadnout.
0: But that trust we need to give.
1: Ale je potřeba mít tu důvěru.
0: Hare Guruji said four kripas. How many of you remember now? I said it last week, so let's see.
1: Holy Guruji vyprávěl o čtyřech kripách, čtyřech milostech a já jsem to zmiňoval minulý týden, takže kdo z vás si to ještě pamatuje?
0: No, how many of you remember it?
1: Kolik z vás si to pamatuje?
0: No. How many remember?
1: Zvedněte ruku, kdo si to pamatuje.
0: Okay, so I will repeat it again.
1: Takže to znova zopakuju.
0: Four kripas.
1: Jsou čtyři kripa.
0: First, and don't worry, I will be asking again next week, so...
1: Nebojte, příští týden se na to zase zeptám.
0: Maybe write it down.
1: Možná si to můžete i napsat.
0: First kripa, deva kripa.
1: První kripa je deva kripa.
0: The kripa or the blessings of the devtas of the god and goddesses.
1: Kripa neboli požehnání božstev.
0: Now you might ask why.
1: Můžete se ptát proč.
0: Because if out of the 8.4 million creatures we are born in this human life, that is the kripa or the blessings of the god and goddesses.
1: To, že se z těch 8 milionů 400 tisíc možných typů zrození narodíme zrovna v lidské podobě, tak to už je božská milost.
0: Gurudev always used to tell me when I was young, yeah, manushya jivan bada anmol hai, ise vyarth nahi gavana chahiye, which means this human life is very precious, do not waste it.
1: Toto mi říkal Gurudev, když jsem byl dítě. V překladu to je, lidský život je velmi cenný a neutrácej ho zbůh darma.
0: There are many things we can be doing on a Saturday or a Sunday, going out, but we are all sitting here. That is good use of our human life.
1: Je mnoho možností, co můžeme dělat v sobotu a v neděli, můžeme se někde bavit, ale to, že jsme tady a sedíme na satsangu, to znamená, že ten náš lidský život dobře využíváme.
0: Second kripa is Shastra kripa.
1: Druhá kripa je Shastra kripa.
0: The kripa of the blessings of the scriptures.
1: To je požehnání písem.
0: If we are reading, learning anything in the college, university, anywhere, Bhagavad Gita, Ramayana, Leela Amrit, any of those scriptures, the knowledge which we are gaining from those scriptures and which is going within us is the kripa or the blessings of that specific shastra.
1: To, co se učíme ve škole nebo na univerzitách, ať už studujeme Ramayanu, Bhagavad Gita nebo další svatá písma, tak to je vlastně požehnání těch písem.
0: The third kripa, which we all have, and the most important one is Guru kripa.
1: Třetí kripa, kterou máme my všichni, a je to ta nejdůležitější kripa, je Guru kripa.
0: But Holy Guruji used to say the fourth kripa is the most important one.
1: Holy Guruji říkal, že ta čtvrtá je nejdůležitější.
0: Which is Khudki kripa.
1: Což je Khudki kripa.
0: Which means the blessings or the kripa of ourselves.
1: Což znamená milost nás samých.
0: Because Guru is there to take us, to guide us, to show us the right path, to bring us from darkness to light.
1: Protože Gurudev je ten, kdo nám ukazuje cestu, kdo nás vede ze tmy ke světlu.
0: But he will not hold our hands and drag us.
1: Ale může nás za tu ruku vést, ale nemůže nás táhnout.
0: That's our decision.
1: To je naše rozhodnutí.
0: That's why Holy Guruji said, our own blessings or our own kripa is most important because we are the one who are going to decide.
1: Proto Holy Guruji říkal, že to je to nejdůležitější, abychom my sami sobě dali to požehnání a rozhodli se jít.
0: And it's not that we found Gurudev, but Gurudev found all of us.
1: A není to tak, že my jsme si našli Gurudevu, ale Gurudev našel nás všechny.
0: Grabbed us from every single corner of the world and brought us here in Sri Lanka.
1: Ze všech koutů světa nás pozbíral a shromáždil nás tady ve Sri Lance.
0: So imagine how many good karmas and good deeds we did in our past life to first be here, second be a part of this beautiful family, and third to have a guru as Gurudev.
1: Čili si představte, jakých dobrých karem jsme museli nazbírat k tomu, abychom za prvý vůbec tady byli jako člověk, za druhé měli milost našeho Gurudeva a byli jeho žáky.
0: That's why a living guru like Gurudev, who is guiding us, who is always there, who is always omnipresent, everlasting, is always with us everywhere.
1: Proto ten Gurudev, který je všudy přítomný, všemocný, vševědoucí, tak nás neustále vede, ať jsme kdekoliv.
0: Physically he might be in India.
1: Fyzicky je možná v Indii.
0: But his kripa, his blessings, his essence, his energy is always here with us everywhere.
1: Ale ta jeho podstata, jeho esence, jeho energie a požehnání je s námi, ať jsme kde jsme.
0: He always said that you all are in my heart.
1: Vždycky říká, vy všichni jste v mém srdci.
0: So if we all are in his heart, that means he is in all of our hearts, that means he's always with us.
1: Takže když my jsme v jeho srdci a on je v našem srdci, tak to znamená, že je vždycky s námi.
0: So there is no separation between that guru tattva.
1: Čili v té guru tattvě není žádné oddělení.
0: That and we, it's one.
1: Není to žádné on a my, je to there jednota.
0: There is no separation.
1: Není žádné rozdělení.
0: There is no distance.
1: Není žádná vzdálenost.
0: That love which we hold towards him, there is no boundary to that.
1: láska, kterou k němu máme, nemá žádné hranice.
0: It's unlimited.
1: Je neomezená.
0: But for that we need to surrender, we need to say Gurudev, I am yours, you are mine, that is it.
1: Ale proto je třeba to naprosté odevzdání říct Gurudevovi, Gurudevo, jsem tvůj a ty jsi můj.
0: And once we step our foot in that boat, then the boat will go.
1: A když na tu loď nastoupíme, tak ta nás poveze.
0: But giving up is not a solution.
1: To, že to vzdáme, nic neřeší.
0: What comes?
1: Co pak přijde?
0: Will go. What comes will go.
1: Co přijde, tak je odejde.
0: If we are born, we die.
1: Když se narodíme, zemřeme.
0: Happiness comes, that shall also go.
1: Ať přijde štěstí, ale i to pomine.
0: Sadness comes, that shall also go.
1: Přijde smutek, i ten pomine.
0: Nothing is permanent.
1: Nic není trvalé.
0: But what is permanent is the bond between us and Gurudev, that is constant, everlasting.
1: Ale to, co je trvalé, je ta vazba mezi guruem a žákem, ta je věčná.
0: Ram Krishna se kona bade usnevi guru keen, which means Bhagavan Shri Ram, Bhagavan Shri Krishna, who are the incarnations of Lord Vishnu, even they had a guru, then we human beings, we need guru.
1: To znamená i Bhagavan Ram, Bhagavan Krishna, kteří sami byli božskou inkarnací, i oni měli gurua, čili pak jak my potřebujeme gurua.
0: It is said if the guru and the god both are standing in front of you, which one will you make pranam to?
1: Říká se, že když před vámi stane Bůh a Gurudev, tak koho pozdravíte jako prvního?
0: The guru, because the guru is the one who is showing us the way to God.
1: Gurua, protože guru je ten, kdo vám ukazuje cestu k Bohu.
0: So our love to Gurudev, our dedication, our devotion to him should just increase, not decrease.
1: Čili naše láska a oddanost ke Gurudevovi by měla narůstat, nikoli se snižovat.
0: But these five things should decrease and hopefully disappear.
1: Ale je pět věcí, které by měly se zmenšovat a nakonec doufejme, že i zmizet.
0: Any guesses which are the five things?
1: Dokážete odhadnout, co to je, těch pět věcí?
0: Kama, krodha, mada, loba, ahankar. These five qualities or not good qualities should go.
1: Těchto pět špatných vlastností bychom se měli vzdát.
0: Envy, jealousy, anger, lust. These all things should go down because these are the things which are pulling us down in our spiritual journey.
1: Závist, žárlivost, chtíč, hněv, to všechno jsou vlastnosti, které nám neprospívají, ale naopak nás na té duchovní cestě stahují dolů.
0: And when we are dedicated towards Gurudev, then these things are slowly, hopefully getting burned.
1: A když jsme oddaní Gurudevovi a následujeme ho, tak tyhle všechny kvality doufejme, že se postupně spalují.
0: Burned by what?
1: A co je spaluje?
0: Burned by our sadhana, burned by our mala, burned by our dedication towards Gurudev. Even Indra Bhagavan is agreeing on me.
1: Spaluje je naše oddanost Gurudevovi, to, že se věnujeme sádhaně, to, že se věnujeme mantře a i Bůh Bhagavan se mnou souhlasí.
0: Indra just went rrr.
1: Zrovna jste slyšeli to zahřmění od Indry.
0: So he's agreeing.
1: Takže souhlasí.
0: So I won't take too much time. Our dear Mamalesha Fulpurji Maharaj will also speak a little bit.
1: Takže já už nebudu zdržovat, protože náš milý Mahamandaleshvar Fulpurji také něco řekne.
0: And Varshaji will, I think, speak tomorrow, day after tomorrow. She's with us 3 days, so we have a lot of time.
1: A Varshaji doufám, že nám něco poví buď zítra nebo pozítří, protože s námi stráví několik dní.
0: She will be speaking about how to remain on our roots and how to be connected through that.
1: A její téma bude, jak zůstat se svými kořeny.
0: Svasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin mahesha gau brahmanebhyo shubhamastu nityam lokah samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti sadgurudev bhagavan ki jai.

0: तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अलक पुरुषा महादेव की, श्री देव पुरुषा महादेव की, श्री दीप नारायण भगवान की, श्री हिंदू धर्म सम्राट माधवानंद जी भगवान की, विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम पिता परमेश्वर परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की जय। सैल्यूटेशन टू अलकपुरी जी सिद्ध पीठ परंपरा।
1: Pozdravení Šri Alakpurijiho Siddha Pit Parampara.
0: My adoration to Vishu Guruji's Holy Lotus Feet.
1: Moje úcta svatým Vishvaguruji lotosovým nohám.
0: Respected dear brother Swami Avatar Puriji Maharaj.
1: Ctěný bratře Swami Avatar Puri Maharajo.
0: Our ashram pillar, the Parvati Ji.
1: Náš pilíři ášramu Swami Parvati ji.
0: The ashram supporter, great, great, great wise person and helping always Vasant ji and his wife.
1: Velký podporovateli ášramu a moudrý člověče Vasante a jeho ženo Gango.
0: The Swami Gajanand Puriji Maharaj.
1: Swami Gajanand Puriji Maharajo.
0: All divine sannyasis, yogis here presents in this divine place.
1: A všichni světci a jogíni shromáždění na tomto svatém místě.
0: All yoga in daily life, the followers, the disciples, teachers, students, and all the devotees of Alakpuri Siddhipeeth Parampara.
1: Všichni následovníci jógy v denním životě, všichni učitelé, studenti a vy, kdo následujete Šri Alakpurijiho Siddhapít Parampara.
0: Presence here, the living light, Mahaprabhu Deep, Satsang Foundation, ashram.
1: Kdo jste shromážděni tady v tomto ášramu živoucího světla Mahaprabhu Deep nadace?
0: And through the webcast who are with us at present or different time zone around the world.
1: A kdo nás sledujete prostřednictvím webcastu na nejrůznějších místech na světě a v nejrůznější denní době?
0: Many blessing all of you from Alakpuri Siddhipeeth Parampara and as well from Vishu Guruji.
1: Vám všem mnoho požehnání naší Šri Alakpurijiho Siddhapít Parampara a stejně tak mnoho požehnání od našeho Vishvagurujiho.
0: We are all the very luckiest one, the blessed one, that we have the divine guidance of the Alakpuri Siddhipeeth Parampara.
1: Máme veliké štěstí a jsme požehnaní, že máme to vedení Šri Alakpurijiho Siddhapít Parampara.
0: And I like to thanks my dear brother of Swami Avatar Puriji, our Vishu Guruji successor.
1: A já bych rád poděkoval našemu drahému svámímu Avatar Purijimu, následníku Šri Vishvagurujiho.
0: He remind me my childhood and his childhood too.
1: Že mi připomněl jeho dětství a taky moje dětství.
0: Because the blessing of Vishu Guruji, so we have the same ashram where we was living and grow up there.
1: Protože s požehnání Vishvagurujiho jsme vyrůstali ve stejném ášramu.
0: Vishu Guruji gave some time duty me to look when there nobody there, all went to Kumbhmela, sorry. It was story started from the Kumbhmela.
1: A stávalo se, že mě Vishvaguruji někdy dal za úkol, abych se postaral o Avatar Purijiho.
0: Because,
1: bylo to v době, kdy všichni

0: ostatní odjeli na Kumbhamelu?
1: All people was Kumbhela, our ashram. No, only we student was there, remain.
0: A prostě ashram byl úplně prázdný, protože všichni byli na Kumbhamele a zůstalo jenom pár studentů.
1: Because we was studying and we had exam that time.
0: Museli jsme zůstat, protože jsme v té době studovali a měli jsme zrovna před zkouškami.
1: So I try my best to take care of Swami Avatar Puriji.
0: A tak já jsem se opravdu ze všech sil snažil se dobře postarat o Svámího Avatar Purijiho.
1: But he was taking care of me.
0: Ale vlastně on se staral o mě.
1: So it was beautiful time and it was great blessing of the Guru Parampara.
0: Takže byl to krásný čas a bylo to veliké požehnání naší Guru Parampara.
1: I always worry that if Avatar Puriji not eat or if he not have healthy, then Swamiji will be not happy.
0: Já jsem se dělal starosti, protože jsem věděl, že když Avatar Puriji nebude dobře jíst, tak
1: I'm
0: třeba
1: very clear, transparent, crystal, transparent crystal way, I want to tell you.
0: Že když nebude úplně zdravý, takže Vishwa Guruji nebude šťastný.
1: Vishwa Guruji called me from Europe.
0: A chtěl bych tady prostě úplně jasně vám všem
1: and
0: říct.
1: And he told that you should cook halva and kheer.
0: Že mě dokonce dával Vishwa Guruji instrukce z Evropy, mě volal a říkal.
1: Morning breakfast.
0: Musíš vařit halvu a kheer Avatar Purimu na snídani. A Avatar Puriji k tomu dodává, že vůbec nesnídá.
1: So my dear, this is life. That this is reminding time to time us. And I'm thanks today. This is great one color life.
0: Čili takový je život čas od času a já jsem teď moc rád, že nosíme stejnou barvu.
1: Celebration of the my 36 years the birthday.
0: A že slavíme mé 36. narozeniny.
1: I like to thanks all of this ashram, all the who are the organizer, they also welcome me and give me their things about on the my birthday.
0: Taky bych rád poděkoval všem organizátorům, že mě přáli a obdarovali.
1: I like to thanks all the who are the students, they prepare very good and beautiful the presents my birthday, the cake, my life, I think first time.
0: A taky bych rád poděkoval mládeži, že mě obdarovali tím dortem. Je to můj první narozeninový dort v životě.
1: Because we India always kheer, puri, halva, etc.
0: Protože v Indii máme jenom tou halvu, kheer a puri.
1: But it's cake.
0: Ale tenhle ten dort
1: is very, very, very rememberable and unique celebration my birthday here in this ashram today.
0: Je to pro mě taková památná oslava, budu si ji navždycky pamatovat, že jsem takhle to slavil v ashramu s dortem.
1: I thanks to Vishwa Guruji that he sent me here on this occasion.
0: Děkuji Vishwa Gurujimu, že mě sem poslal při této příležitosti.
1: You remember that in 2018 myself and Avatar Puriji were traveling in Europe.
0: Možná si pamatujete, že v roce 2018 jsme my dva s Avatar Purijim přicestovali do Evropy.
1: And that time we was celebrated here, but that time was no seminar.
0: A už jsme tady slavili, ale v té době tady nebyl seminář.
1: Now today many the devotee of Vishwa Guruji they told me the happy birthday. I like to thanks all of you very much and many blessing from Vishwa Guruji to you.
0: Teď mě mnoho z vás popřálo k narozeninám a tak vám za to děkuju a předávám Vishwa Gurujiho požehnání.
1: Is everything is a blessing of Vishwa Guruji, otherwise as well, dear Swami Avatar Puriji told that, you know, where we was,
0: všechno
1: nobody know.
0: Všechno je požehnání Vishwa Gurujiho, protože tak, jak Swami Avatar Puriji říkal, kde bychom jinak byli, nikdo neví.
1: Is Swamiji is magnet and we are iron, so everywhere where he go, we are magneting.
0: Vishwagruji je jako magnet a my jsme železo, takže kdekoliv se Vishwagruji pohybuje, tak jsme k němu přitahování jako magnet.
1: And this is blessing Vishwagruji.
0: A to je díky Vishwagrujiho požehnání.
1: So thanks all of you once again.
0: Takže znovu děkuju vám všem.
1: This is great day.
0: Je to veliký den.
1: And morning we were celebrating the Guru Purnima.
0: Ráno nebo dopoledne jsme slavili Guru Purnimu.
1: You know, you all of you know that we almost 2 weeks where we are traveling.
0: A víte, že cestujeme asi 2 týdny.
1: On the 8th, I think, of Swami Avatar Puri came to India.
0: 8. Swami Avatar Puri se objevil v Indii.
1: And we was in Jardin Ashram, thousands of people they came for celebration Guru Purnima.
0: Byli jsme v ashramu v Jardinu a tisíce lidí přišlo na oslavu Guru Purnimy.
1: So ashram organizers have double duty than normal people.
0: A tak ti organizátoři v Jardinu měli jako dvojnásobné povinnosti než obvykle.
1: So myself, Avatar Puriji, was day and night always aware and looking and running and organizing to people come there. We have to give hospitality, facility and humbleness, softness and welcome to them because they're coming in their spiritual God house in ashram.
0: A tak jsme se svámým Avatar Purim ve dne v noci vlastně plnili nejrůznější úkoly spojené s tím, aby ti všichni, kdo přijeli do ashramu, do božího domu, tak aby měli všechno, co potřebují, aby byli ubytovaní, aby o ně bylo postaráno.
1: And after 2 days, second day Avatar Puri told me that we need to leave.
0: A pak mi Avatar Puri po 2 dnech říkal, musíme odjet.
1: Avatar Puri, I didn't sleep whole night, whole day, then no problem, we will sleep in aeroplane.
0: A když jsem říkal, no a teď my jsme nespali ani v noci, ani ve dne, tak this Avatar Puri říkal, nevadí, right, no? Vyspíme se v letadle.
1: So we went to Jodhpur morning.
0: Takže ráno jsme odletěli do Jodhpuru.
1: By car.
0: Jeli jsme autem do Jodhpuru.
1: And 3 o'clock in the aeroplane.
0: Ve 3 hodiny do letadla.
1: Air came 4 o'clock in the Delhi.
0: Ve 4 jsme byli v Delhi.
1: 3-4 hours we was there.
0: 3-4 hodiny jsme strávili tam na letišti.
1: 9 o'clock in aeroplane.
0: V 9 hodin zase v letadle.
1: And we went to their Abu Dhabi.
0: A mezi přistání bylo v Abu Dhabi.
1: The time zone is different. I don't know what time was there.
0: Byla tam úplně jiné časové pásmo, ani nevím jaké.
1: 2 hours less than from here, Czech Republic.
0: O 2 hodiny méně je tam než tady v České republice.
1: And from there we have to fly to Vienna.
0: A odtamtud jsme letěli do Vídně.
1: So we came to Vienna at 6:30.
0: A v 6:30 jsme přistáli ve Vídni.
1: 7 o'clock or 7:30 ashram.
0: V 7:30 jsme byli v ashramu.
1: From there 1.5 hour rest and 10 o'clock is in the car.
0: A tam jsme si na 30 minutes odpočinuli a nasedli do auta.
1: To appear here the Living Light Mahaprabhu Deep Satsang Foundation ashram.
0: Abychom se pak objevili tady v Mahaprabhujího ashramu Živoucí světlo.
1: So we are here with you. All of you.
0: Ak bychom byli s vámi se všemi.
1: So voice is not clear, sleeping, moving, but we are happy that we see all our family here.
0: Takže jsme napůl spali, ale byli jsme šťastní, že vidíme tady tu naši širokou rodinu, vás všechny.
1: So our Gurudev is blessing and his guidance with us. So we are moving in the boat.
0: Na požehnání Gurudevy a jeho vedení je s námi, takže jsme v té lodi a plujeme.
1: One good singer in India, he sang.
0: Jeden dobrý zpěvák indický zpívá v jednom bhajanu.
1: Gurudev daya karke humko apna lena. गुरुदेव दया करके हम

0: सो इट मीन्स गुरुदेव दया करके, ओ गुरुदेव, दया मीन्स मर्सी,
1: to znamená daya je milost,
0: करके प्लीज बी मर्सीफुल विद अस,
1: करके znamená prosím buď k nám milostivý,
0: अपना लेना, मीन एक्सेप्ट आवर भक्ति, आवर एडोरेशन, आवर साधना एंड आवर इनर फीलिंग्स.
1: Přijmi naší bhakti, přijmi naší úctu, sádhanu, naše vnitřní cítění.
0: Soje hue bhagyon ko jaga dena, o Gurudev, please wake up our destiny.
1: Prosím, Gurudeve, probuď nás k našemu osudu.
0: Meri nav bhavar dole, as Avatar Puri ji mentioning, meri nav means my boat is in the ocean. And moving with the ocean waves up and down, moving.
1: Jak to Avatar Puriji zmiňoval, tak Merenáv je má loď. Má loď pluje na oceánu a zmítají jí vlny nahoru a dolů.
0: Gurudev pár laga dena. Gurudev, please let cross my boat from this ocean.
1: Gurudeve, prosím, nech tu mou loď proplout oceánem.
0: So this is blessing of the our parampara.
1: To je požehnání naší parampara.
0: That we are here in this beautiful place.
1: Že jsme tady na tomto krásném místě.
0: Here myself I feel that each and every the plants and each and every trees there is the Vishwa Guruji's energy.
1: Já cítím, že tady v každém stromě a v každé rostlině je Vishwagurujiho energie.
0: You know all of you that how many years Swamiji was here giving lectures.
1: Vy víte, kolik let jsem Swamiji jezdil a přednášel.
0: And he woke up all of us in the spiritual path.
1: A všechny nás probudil k té duchovní cestě.
0: It's all blessing of Vishwa Guruji.
1: Všechno je to jeho požehnání.
0: I'm thanks to Vishwa Guruji.
1: A tak jsem vděčný Vishwa Gurujimu.
0: And I like to pray for his good health.
1: A rád bych se pomodlil za jeho dobré zdraví.
0: And all the will, the human life, the prosperity, harmony, peace.
1: A za prosperitu, harmonii a mír v lidském životě.
0: Now Vishwa Guruji send nectar blessing here us.
1: Teď nám znovu Vishwa Guruji posílá
0: so please,
1: požehnání,
0: fold hand,
1: nektar.
0: Fold hand and three time om chanting.
1: Takže prosím, spojte ruce. A třikrát zaspíváme om za Vishwa Gurujiho dobré zdraví.
0: Our prayer will go to cosmic light and he will give the blessing to Vishwa Guruji and for his good health.
1: Naše modlitba
0: protection
1: půjde k vesmírnému světlu a posílíme jeho zdraví a ochranu.
0: Deep inhale.
1: Hluboký nádech.
0: Three time om chanting.
1: A třikrát zaspíváme om.

0: Dubuzi.
1: Libuše Gopálová z Prahy.
0: OK, it's not there. Rychle, rychle, rychle. But here is your birthday, Libuse?
2: Yes, no, it's here. It's me.
0: Okay. So both for you, yeah, Hario?
2: Thank you.
0: All the best. You finished study?
2: Yes.
0: Doctoral study on the University of Economic Prague, the Faculty of International Relations.
1: Ukončila ekonomickou fakultu, obor mezinárodní vztahy.
0: For that international relation, you need not to go to the university. You could have come here.
1: Kvůli mezinárodním vztahům nemusela chodit na univerzitu, máme je tady.
0: This is international relation.
1: Toto jsou mezinárodní vztahy.
0: Very nice, thank you. Kresin Jan has Finnish Faculty of Transport on CVUT in Prague. Bachelor degree.
1: Jan ukončil bakalářské studium na dopravní fakultě.
0: What is CVUT? I don't know.
1: Ale nevíme, co... Aha, ČVUT. It is a...
0: Charles?
1: Technical University. Aha.
0: Is he or she here?
1: Je tady.
0: No, he's still sitting at the university.
1: Možná ještě sedí na univerzitě.
0: Well, there is also one sad news.
1: Pak je tu ještě jedna smutná zpráva.
0: Jan Matušková.
1: Jana Matušková.
0: From Jedovnice.
1: Z Jedovnice.
0: Died on Wednesday morning.
1: Ve středu ráno zemřela.
0: Yoga group from Blansko asks Swamiji for the guidance her soul towards the light.
1: A jogová skupina z Blanska prosí Swamijiho, aby vedl její duši směrem ke světlu.
0: And we pray to Mahaprabhuji.
1: Modlíme se k Mahaprabhujimu.
0: To bless his soul.
1: Aby požehnal její duši.
0: Her soul, sorry. Towards eternal peace and light.
1: A dal jí věčný mír a světlo.
0: And please send flowers or whatever is in Czech Republic tradition to his funeral on behalf of our yoga and day life.
1: A prosím jménem jogy v denním životě pošlete květiny a nebo co je v České republice zvykem na
0: Swamiji and Czech Union of Yoga and Day Life.
1: Za Swamijiho a Český svaz jogy v denním životě.
0: Can you put this bucket nearer? It's a very interesting thing.
1: Je to velice zajímavá věc.
0: How the animals can change our life.
1: Jak můžou zvířata změnit náš život.
0: Save our life.
1: Můžou zachránit život.
0: And also be like a good friend in the life.
1: A můžou být dobrými přáteli v životě.
0: The book called Animals, Our Brothers and Sisters or the Friends.
1: Existuje knížka, která se jmenuje Naši bratři zvířata.
0: Animal Brothers.
1: Bratři zvířata.
0: And you know the animals have immense of love.
1: A víte, že zvířata mají spoustu lásky.
0: Even people have love to the car.
1: Lidé milují dokonce své auto.
0: Though your car is old.
1: Přestože to vaše auto je třeba
0: staré. Like to buy new.
1: A chtěli byste si koupit novou.
0: And you sell it old car.
1: A když to staré auto prodáváte?
0: But when you give the key away, and there is also emotional attachment to your thing.
1: Ale když už se vzdáváte těch klíčků od auta, tak v tom cítíte ty emoce, tu připoutanost.
0: One of our very close disciple.
1: Jeden z našich velice blízkých žáků.
0: He was very a very great worker and good yoga teacher, very good yoga teacher.
1: Byl velice dobrý pracovník, velice dobrý cvičitel jógy.
0: In Vienna, Austria.
1: Ve Vídni v Rakousku.
0: And one day he went walk with his dog.
1: A jednou šel vyvenčit svého psa.
0: And he fell down and became unconscious.
1: A spadl a dostal se do bezvědomí.
0: And dog ran back at home.
1: Ztratil vědomí a pes běžel.
0: Jumped over the fence.
1: Domů přeskočil plot.
0: And went in that house and was making some noise.
1: A v domě dělal takový hluk.
0: And the wife of that man.
1: Že manželka toho muže.
0: She thought there's something wrong.
1: Pochopila, že se něco stalo.
0: And she went and dog again ran, saw the way.
1: A vyšla ven a ten pes běžel před ní, aby jí ukazoval cestu.
0: That man was lying.
1: Kde ten muž ležel?
0: So that was the story of our dear Yoganand.
1: A tak to je příběh našeho milého Yoganandy.
0: So horses, dogs.
1: A tak je to sepsis.
0: Many animals.
1: S koni a s dalšími zvířaty.
0: And this is also a point that how can we kill them and eat them?
1: A i to pak je o tom, jak je pak můžeme zabíjet a jíst.

0: They are like our own children.
1: Jsou jako naše vlastní děti.
0: So there is one similar story.
1: A je ještě jeden podobný příběh.
0: I will read to you.
1: A ten vám přečtu.
0: For my beloved dog.
1: Mému milovanému psu.
0: Lexis. Called Lex.
1: Který se jmenoval Lex.
0: Who brought me to yoga in daily life.
1: Který mě přivedl k józe v denním životě.
0: How?
1: Jak?
0: By jumping out of my car.
1: Vyskočil mi z auta.
0: And running into the yoga center.
1: A vběhl do yoga centra.
0: I went in to get him and met Seva Devi.
1: Vešla jsem dovnitř, aby ho odtamtud dostala a setkala jsem se se Seva Devi.
0: 2 days later, I began to practice yoga.
1: O 2 dny později jsem začala cvičit jogu.
0: He was my best friend and gentle guardian.
1: Byl to můj nejlepší přítel a strážce.
0: For 12 years.
1: Po 12 let.
0: And he passed away this June.
1: A zemřel letos v červnu.
0: So on his memory.
1: A tak na jeho památku.
0: This prasad is given in his honor to thank him for his love and service.
1: Bude dnešní prašát na vyjádření díků za jeho lásku a službu.
0: May he be blessed.
1: Kéž je požehnán.
0: And happy.
1: A je šťastný.
0: Also for the well-being of my mother and everyone.
1: A také ten prašát je za moji matku a za blaho všech.
0: Thanks to all karma yogis and ashram staff.
1: Děkuji všem karmajogínům a všem zaměstnancům ášramu.
0: For making this pleasant stay for us.
1: Že nám tady zajistili příjemný pobyt.
0: Thank you Swamiji for your teaching and blessings.
1: Děkuji ti Swamiji za tvé učení a požehnání.
0: With love, Len Turner.
1: S láskou Len Turner.
0: And she's here.
1: A je tady.

0: Medici.
1: G'day,
0: Come here. Otherwise, some people will think Swamiji is making stories.
1: Protože jinak si někteří lidé budou myslet, že s vámi, že si to vymýšlí, že jsou to.
0: So I must have evidence.
1: Tak tady je důkaz.
0: Did you write this letter?
1: Napsala si ten dopis?
2: Yes, Swamiji, but one of your staff helped me on the computer.
0: Yeah, thank you. Yes, you can say what Swamiji told is a true story.
2: What Swamiji told is a true story.
0: About my dog.
2: About my dog.
1: To, co řekl Swamiji, je pravdivý příběh o mém psu.
0: You can tell how it exactly happened. Why dog? Yeah, why dog jumped out? You open left the window open or what?
2: Well, in Atlanta, we have a very small yoga center, and right next door is a store called Big Save.
1: And
2: I went into Big Save to get a drink, and when I came back and opened the door, my dog Lex, he weighed 110 pounds, he was a big dog. He jumped out of the car and ran into the yoga center, and he was actually in the practicing room. Before, and I thought the people would be mad, but Seva Devi met her for the first time. She was my first Yoga and Daily Life teacher. She came out and she was so happy that a dog came into the practicing room. And I said, this is my kind of place. So I met her and she was so positive and sweet and thin. No extra kilos, so I wanted to be like her, and she's my role model in yoga and daily life, and I just think that my dog knew that he could read my thoughts, and he knew that I had wanted to take yoga, but I kept putting it off, so he was a teacher for me in a lot of ways, so thank you. Thank you, Swamiji.
1: Stalo se to tak, že máme v Atlantě docela malé yoga centrum a naproti je nějaký veliký obchod, kam jsem chtěla jít nakoupit a zastavila jsem, nakoupila jsem nějaké nápoje, vracela jsem se zpátky a když jsem otevřela dveře od auta, tak ten pes, který je nějaký hodně veliký, hodně veliká rasa, vyběhl a doběhl do toho yoga centra až do té místnosti, kde cvičili. A já jsem běhla za ním a bála jsem se, že mě tam vynadají. A setkala jsem se Seva Devi a ona naopak byla ráda, že tam ten pes je. A já, když jsem jí viděla, tak na mě velmi zapůsobila, jak je milá a jak je štíhlá. A chtěla jsem být jako ona a Seva Devi se tím pádem stala mojí první cvičitelkou v denním životě. A myslím si, že se to stalo tak, že ten můj pes věděl, že chci cvičit jogu, ale že to pořád odkládám, tak to nakonec vzal do svých rukou, tlapek a takhle se o to postaral. Tak děkuji.
0: Thank you.
1: Děkujeme.
0: So, there is a beautiful bhajan.
1: Je jeden krásný bhajan.
0: From Mahaprabhuji.
1: Od Mahaprabhujiho.
0: It's about two papagaya.
1: Je to o dvou papouštích.
0: A dialogue between two papagayas.
1: Je to dialog mezi dvěma papoušky.
0: Good idea?
1: Je to dobrý nápad?
0: So I shall translate that bhajan.
1: Tak vám přeložím tento bhajan.
0: If I have a text, yeah.
1: Pokud bych měl text.
0: Thank you. Give me. So, this is a... This is a... Bhajan, a song.
1: Je to bhajan, píseň.
0: Which has a very spiritual meaning.
1: Který má velice duchovní význam.
0: According to Vedanta.
1: Podle Vedanty.
0: And this is indicated to ourselves.
1: A pojednává o nás.
0: So there are two papagayas.
1: Jsou to dva papoušci.
0: And her name is Mena.
1: Ona se jmenuje Mena.
0: And he is Sua.
1: A on je Sua.
0: So Sua means the papagaya.
1: A Sua znamená papoušek.
0: Mena is a female papagaya.
1: Mena je papoušice.
0: Parrot. In English we call the parrot.
1: V angličtině je to parrot.
0: And that's our prime letter is called papučka.
1: I used to be before I married. Já jsem předtím, než jsem se vdala, jsem se
0: name.
1: Jmenovala papoušková.
0: So this bhajan is indicated towards ourselves.
1: Čili to je bhajan, který se dotýká nás. Pojednává o nás.
0: And who is telling to whom?
1: A kdo to říká komu?
0: Now he is telling her.
1: On říká jí.
0: Shunori Mena, tu Haribhaj Lava Loot. Listen my beloved one.
1: Poslouchej, má milovaná jméno.
0: To Haribhaj Lava Loot. You said harvest the joy of God's name, bhajan.
1: Měla bys sklízet radost z Božího jména.
0: Harvest the name of God. In that is the joy.
1: Sklízet Boží jméno, protože v tom je radost.
0: Sár nič jehi je, jag kár bár sab jhút. Essence is in that.
1: V tom je podstata.
0: Other all this parpanch in this world is unreality.
1: Všechno ostatní v tomto životě je neskutečné.
0: For what you are struggling for material world,
1: to, za co, o co usilujete v materiálním světě,
0: one day will go out of your hands.
1: Vám jednoho dne vypadne z rukou.
0: So just do what you can survive.
1: Dělejte to tak,
0: for your existence.
1: Přežili, abyste si vydělali na živobytí.
0: Sunori Mena, tu Haribhaj Lava Loot. Oh, my dear Mena, listen.
1: Oh, moje milovaná jméno, poslouchej.
0: Harvest or enjoy the harvesting God's name.
1: Užij si sklizeň Božího jména.
0: Dar, dar, par phire bhatakti. You are flying from one branch to other branch.
1: Přelétáš z větve na větev.
0: Here and there you are.
1: Poletuješ sem a tam.
0: Wandering here and there. Dar, dar, par phire bhatakti. Ghat vishaya phal khaye. And you are eating poisonous fruit in your heart, the desires.
1: A ve svém srdci jíš jedovaté plody, tužeb.
0: You think now these fruits are beautiful and nice.
1: Myslíš si, že to je krásné ovoce?
0: But same fruit one day will become very bitter, poisonous for you as a disappointment.
1: Ale to ovoce zhořkne a bude jedovaté, bude ovoce zklamání z něj.
0: Dar, dar, par phiri bhatakti ghat vishe phal khaye. You are eating those fruits of desires.
1: Jíš plody tužeb.
0: So vishaya means two.
1: Vishaya znamená, má dva významy.
0: Vish means poison.
1: Vish znamená jed.
0: And vishaya means desires.
1: A vishaya je také touha.
0: So you are eating the fruits of the passion.
1: Čili jíš plody vášně.
0: Uh, एक पलक की क्या खबर है काल लेगा लूट. Do you know what will can happen within any minute, second?
1: Víš, co se ve vteřině může stát?
0: Kal lega loot. The death will steal everything from you away.
1: Smrt ti všechno vezme, všechno ti ukradne.
0: Death will take everything away.
1: Smrt od tebe všechno odebere.
0: So at the time of the death, you cannot take all with what you have.
1: Až přijde čas smrti, tak si nebudeš moc vzít všechno,
0: no relation,
1: co máš. Žádný vztah.
0: And no material thing belongs.
1: A nic materiálního, co nám patří.
0: Death is cruel.
1: Smrt je krutá.
0: And for death, it doesn't matter how you die.
1: A smrti je jedno, jakým způsobem zemřete.
0: Main thing that you die.
1: Podstatné je, abyste zemřeli.
0: So, be aware before you are doing.
1: A tak než něco uděláte, buďte si vědomi.
0: Therefore, don't eat this ghatvishe phalka. Don't put these poisonous fruits or desires in your heart. Ghata means the heart.
1: Následku, buďte si vědomi následku a proto nejeste to jedovaté ovoce. Neberte si je do srdce. Ghata znamená srdce.
0: Phalkhati phuli phire. You are eating these fruits.
1: Jíš tyto plody.
0: And you are full of your proudness, ego. You are moving.
1: A pohybuješ se s hrdostí, jsi plná ega.
0: It makes you I.
1: Připadáš si já.
0: One man told me.
1: Jeden člověk mi říkal.
0: Swamiji, this is the sofa.
1: Swamiji, toto je pohovka.
0: One day I was sitting and thinking. Will I marry?
1: A jednoho dne jsem tak seděl a říkal jsem si, jestli pak se ožením.
0: And I was feeling lonely.
1: A připadal jsem si osamělý.
0: And then I got married.
1: A pak jsem se oženil.
0: And you know, Swamiji?
1: A víš, Swamiji?
0: I sat on the sofa.
1: Sedl jsem si na tu
0: pohovku. With hands like this.
1: Takhle jsem rozpřáhl.
0: Today I am the man, husband.
1: A říkal jsem si tak, dneska je ze mě ženáč.
0: It was ego.
1: A to bylo ego.
0: And you know, Swamiji?
1: A víš, Swamiji?
0: After few years.
1: Za pár let.
0: I was sitting there like this.
1: Jsem na té pohovce seděl takto.
0: I divorced.
1: Rozvedl jsem se.
0: It's a true story.
1: To je taky pravdivý příběh.
0: But I don't want to tell the name.
1: Ale tentokrát neřeknu to jméno.
0: Maybe someone that was here could be.
1: Možná je ten člověk tady.
0: So, phal khati phuli phire. You are eating these fruits of desires.
1: Jíš plody tužeb.
0: And you are blown off with your proudness, ego.
1: A celá se nadýmáš pýchou.
0: This wish, this poison, these desires.
1: Toto, tento jed, tyto touhy.
0: Mrag jalvat samjan. This is like that water, what we call Fata Morgana.
1: So, jako Fata Morgana.
0: In the English also? Miras. Like in the wind, in summer or in dry day, hot day, you see on the road also here, about 50 meters on the road is water.
1: Je taková Fata Morgana, která je i tady třeba na silnici,
0: Miras.
1: Když je horko a vidíte na 50 metrů před sebou, jako by tam byla louže na vozovce.
0: Often it happens in those countries where there's a desert and drought, there's no water.
1: A často se to děje v zemích, kde je poušť a sucho, kde není žádná voda.
0: And mrak is the deer.
1: Mrak je jelen.
0: And Trishna means two things.
1: A Trishna znamená dvojí.
0: Trishna means thirst.
1: Znamená to žízeň.
0: And Trishna means longing.
1: A Trishna také znamená tu touhu.
0: A burning desire.
1: Taková spalující, horoucí touha.
0: So that thirsty deer.
1: A tak ten žíznivý jelen.
0: Have so much longing to drink water.
1: Tolik touží napít se vody.
0: And he see this miras.
1: a vidí tu Fata Morgánu.
0: And running, and running.
1: Ten přelud a běží za ním, běží.
0: And you know that horizon.
1: A víte, jak je to s horizontem?
0: Horizon is that as near you come, that far it goes.
1: Čím se mu přiblížíte, tím on se vzdálí.
0: And he falls down.
1: A nakonec padne.
0: And dies.
1: A zemře.
0: Couldn't enjoy or get that water.
1: Nemohl se dostat k té vodě.
0: And this is when someone thinks that I will enjoy and fulfill my desires. Forget it.
1: A tak je to, když vy si myslíte, že jednoho dne se vaše touhy splní. Zapomeňte na to.
0: Phal khati phuli phire vismarg jalvat sam jaan suvo kahe sun salary ji. The parrot said to her.
1: A papoušek říká té méně.
0: Listen, my dear one.
1: Poslouchej, moje milá.
0: Yeres jano jhoot. This juice is unreality.
1: Ta šťáva, to je neskutečnost.
0: Is not reality.
1: Není to skutečné.
0: For what you are flying, jumping, branch to branch.
1: To, za čím létáš z větve na větev.
0: What you want to enjoy.
1: To, co si chceš vychutnat.
0: This is not a reality.
1: To není skutečnost.
0: That one will kill you. That one will one day disappoint you.
1: To tě zabije. Jednoho dne ti to přinese zklamání.
0: Phir bisre in bagh se, oh my dear one.
1: Oh, moje milovaná.
0: On the day when we will separate from this garden.
1: Až budeme muset odletět z této zahrady.
0: This park.
1: Až budeme muset opustit tento park.
0: So this park means this life.
1: A tento park znamená tento život.
0: And separation means death.
1: A to oddělení, opuštění znamená smrt.
0: Phir bisre in bagh se to milna ho ki na hoy. After that, oh my dear.
1: Potom, má milovaná.
0: We don't know if we will meet again or not.
1: Nevíme, jestli se znovu setkáme nebo ne.
0: Hum so hum hans kaho ji. Therefore, my dear, repeat this mantra.
1: Proto, má milovaná, opakuj tuto mantru.
0: Hum so hum. Hum kaho ji. Hum so, I am that and that I am.
1: Hum so, já jsem to, to jsem já.
0: I am atma, atma I am.
1: Já jsem atma, atma jsem já.
0: I am that pure consciousness, pure jsem atma.
1: To čisté vědomí, čisté atma.
0: I am not this body, mind, desires.
1: Nejsem toto tělo, mysl ani touhy.
0: Nor intellect.
1: Ani intelekt.
0: I am atma.
1: Jsem atma.
0: Hum so hum hans kaho ji. De duniya ne put and keep all this behind your back.
1: To všechno nech za sebou, za zády.
0: Because sooner or later you have to renounce and go.
1: Protože dříve nebo později se toho stejně musíš vzdát a jít.
0: Oh my dear one.
1: Oh, moje milovaná.
0: Guru charan kamal satsang me ji. At the presence of Gurudev and satsang. This is satsang you are. What we are doing? This is satsang.
1: Přítomnosti Gurudevy a na satsangu, a to je to, co probíhá teď. My všichni tady máme satsang.
0: Guru charan in the presence or holy feet of the Gurudev.
1: U svatých nohou Gurudevy.
0: Kamala is lotus.
1: Kamala je lotus.
0: Satsang. So in his presence, the satsang.
1: V jeho přítomnosti na satsangu.
0: Amrit briksha phaljan is the immortal tree with the fruits of the nectar.
1: Je strom nesmrtelnosti a jeho má plody plné nektaru.
0: Know the fruits of the nectar in this tree.
1: Poznej plody nektaru na tomto stromě.
0: And that tree is this satsang.
1: A ten strom to je tento satsang.
0: This is a tree.
1: Toto je ten strom.
0: We are all enjoying on this tree.
1: My všichni se radujeme z tohoto stromu.
0: Sri Deep Hari jo kehte hai ji, Mahaprabhu ji said this.
1: Shri Mahaprabhu ji říká toto.
0: Wo hi swarg Vaikunth. That satsang is the heaven or Vaikuntha.
1: Tento satsang je jako nebe nebo Vaikuntha.
0: Vaikunth is there, it is said, where God Vishnu is residing.
1: Vaikunth se říká tomu místu, kde dlí Bůh Vishnu.
0: Svarga loka is known as a heaven.
1: A svarga loka to je nebe.
0: Both are in presence of the Gurudev.
1: A obojí je v přítomnosti Gurudevy.
0: Sunari Mena, tu Haribaj Lava Lut. Listen, my dear Mena, enjoy the God's name.
1: Poslouchej, má milovaná jméno, raduj se z Božího jména.
0: Sár nič jej je, jag kár bár sav jút. That is the essence. World is unreality.
1: To je ta podstata. Svět je neskutečný.
0: Yes. She jumped from one branch to other branch.
1: A ona přeletěla, přeskočila z větve na větev.
0: And she looked to him.
1: A podívala se na něj.
0: And she answers now.
1: A teď odpovídá.
0: Ladies, listen carefully.
1: Dámy, pozorně poslouchejte.
0: Till the man puts all his emotion, you know, opens the ventil.
1: Než se muž vybouří ze všech emocí, musíte otevřít ty ventily.
0: Now he's saying something. She's saying something.
1: A teď ona k tomu něco říká.
0: Of course, she agrees what he says.
1: Samozřejmě, že souhlasí s tím, co říkal on.
0: Good wife.
1: Dobrá manželka.
0: Mutual understanding.
1: Vzájemné porozumění.
0: We call in Hindi dosti.
1: V hinštině se tomu říká dosti.
0: Do means two.
1: Do znamená dva.
0: Sati means truthful.
1: A sati je pravdivý.
0: One self go follows the path of truth.
1: Když člověk se řídí pravdivou cestou.
0: And also leads other one on the path of the truth.
1: A vede druhého ke stejné cestě.
0: That's called the best friendship.
1: To je to nejlepší přátelství.
0: Or a partnership.
1: Nebo partnerství.
0: Now she's saying.
1: A tak teď ona říká.
0: Sunore sua. Oh sua. Listen, my friend, my dear one, listen.
1: O, můj příteli, můj milovaný, naslouchej, poslouchej.
0: Sunore sua tu ratle soham nám. Sunore sua tu ratle soham nám. Ga is, there's a mistake printed here. There's no ga.
1: Je tam chyba, je tam navíc slabika ga, která
0: correction, please.
1: Nepatří, tak prosím, že to opravte, bhajane.
0: She said, listen, my dear Sua.
1: Čili poslouchej, můj milý Suo.
0: Tum ratle soham nám. You should also repeat the name of Atma Soham.
1: I ty bys měl opakovat jméno Atma Soham.
0: I am Brahman.
1: Já jsem Brahman.
0: I am supreme.
1: Jsem svrchovaný.
0: I am that Atma.
1: Jsem to Atma.
0: Immortal.
1: Které je nesmrtelné.
0: Everlasting.
1: Věčné.
0: Sunore Suva Ratle Soham Nam. Listen, my dear. Repeat name mantra Soham.
1: Poslouchej, můj milý, opakuj mantru Soham.
0: You know, my dear, she said.
1: A ona říkala, víš, můj milý?
0: Jiva tere ghar ki pyare lagat nahi kashudam. Your tongue is your own tongue.
1: Je to tvůj vlastní jazyk.
0: Your tongue belongs to you. your property.
1: Tvůj jazyk patří tobě, je to tvé vlastnictví.
0: You don't have to pay anything.
1: A nemusíš za něj nic platit.
0: Therefore, repeat name of God.
1: A proto opakuj Boží jméno.
0: It means when we repeat name of the God, doesn't cost us anything.
1: To znamená, že když opakujeme jméno Boží, tak nás to nic nestojí.
0: When you repeat your mantra, you don't have to pay money to someone or no tax.
1: Když opakujete mantru, nemusíte platit žádné daně, nemusíte za ní nikomu
0: dávat. It's universal. God gave free.
1: Bůh to dává zadarmo všem.
0: Love.
1: Lásku.
0: Contentment.
1: Spokojenost.
0: Happiness.
1: Štěstí.
0: All is God's creation.
1: Všechno to je Boží stvoření.
0: He gave free.
1: A dává to zadarmo.
0: So, if you prayer and repeat name of the God, it doesn't cost you money.
1: A tak když se budete modlit a opakovat Boží jméno, tak vás to nebude nic.
0: You don't pay the tax.
1: Neplatíte z toho žádné daně.
0: Opposite.
1: Naopak.
0: You get more something.
1: Ještě něco dostanete. Dostanete víc.
0: Sunore shuva tum ratle soham nam, jiva tere ghar ki pyare, my dear, lage nahi kashu dam, nothing will cost.
1: Můj milý, nic tě to nebude stát.
0: Otherwise, my dear.
1: Protože jinak, můj milý.
0: You know, my dear, you were telling me.
1: Víš, co jsi mi říkal, můj milý?
0: But you should also know.
1: I ty bys z toho měl být vědom.
0: Mát bili kha javsi, karsi kam tamam. The cat of the death.
1: Kočka smrti.
0: Will eat you.
1: Yes, sní.
0: Karsi kam tamam, it will finish to kill you.
1: Zabije tě.
0: Pinjar tode palak mein, she will tear your case of the body within no time.
1: Roztrhá to vězení těla během v okamžení.
0: Your body will be teared out.
1: Roztrhá ti tělo.
0: Pinjar tode palak mein, aur mukh mein chabe cham, and in her mouth she will chew your skin.
1: A v tlamě bude žvíkat tvou kůži.
0: Who?
1: Kdo?
0: The cat.
1: Ta kočka.
0: What is a cat?
1: A co to je za kočku?
0: The death.
1: Smrt.
0: Therefore, oh my dear one, don't waste the time.
1: Proto, můj milovaný, nestrácej čas.
0: Repeat your mantra.
1: Opakuj svou mantru.
0: Now.
1: Teď.
0: Answer.
1: Odpověď.
0: Manshua. So this mind is the parrot.
1: Čili tato mysl je papoušek.
0: Manshua. Tan pinjara. And body is that case in which this soul is closed.
1: A tělo je jako klec, ve které je duše uzavřena.
0: Manshua tan pinjara ji. Atam soham nam. He is again written ga, I don't know why.
1: A znovu je tam chybně ga.
0: There's correction.
1: Čili si to opravte.
0: Man suvatan pinjara ji, atam soham nam. Mind is the suva, the parrot.
1: Mysl je papoušek, suva.
0: Body is this case in which parrot is caught.
1: Tělo je jako ta klec, ve které drží papouška.
0: And atma in this is the soham name. Name mantra soham.
1: Atma je to ta mantra soham.
0: Meher kare guru dev ji to jad pave visram. Meher. The meher is a Urdu word.
1: Meher je slovo z určtiny.
0: Meher means daya.
1: A znamená daya.
0: Meher means kripa.
1: Meher znamená kripa.
0: Meher means mercy.
1: Znamená to milost.
0: Meher kare guru dev ji to pave visram. If guru kripa is there, then this parrot will have a peace. a rest.
1: Díky milosti Gurudeva tento papoušek dojde k lidu, pokoje.
0: Meher kare Gurudev ji, Hari bhajle avsar milio ji. Hari bhajle avsar milio re. Now repeat the name of the God you got the chance, the time as a human being.
1: Teď opakuj Boží jméno, protože teď máš tu příležitost jako člověk. Jako
0: don't miss.
1: Nenech si ji ujít.
0: Don't waste time.
1: Nestrácej čas.
0: So, Hari bhajle avsar miliare ut subha arushyam. Get up early morning.
1: Staň
0: meditate
1: ráno,
0: and make mantra.
1: Medituj,
0: also mantra. Evening remember God and make your mantra and meditate.
1: A stejně tak večer pamatuj na Boha, opakuj mantru a medituj.
0: Jagat bagicha sukh sire ye sab jano nikam. This garden of the world,
1: tato zahrada světa,
0: one day will dry out.
1: Jednoho dne uschne.
0: Everything will be destroyed.
1: Všechno bude zničeno.
0: You will have not this any fruits what you want to eat.
1: Nebudou žádné plody, které byste mohli jíst.
0: That means this body will cease.
1: To znamená, že toto tělo odejde.
0: It will be nothing there.
1: A nebude tam nic.
0: And you will sit there.
1: A vy tam budete sedět.
0: Without anything.
1: Bez ničeho.
0: So take time.
1: Čili
0: utilize the time.
1: Využijte tento čas.
0: You got a chance.
1: Máte příležitost.
0: Sri Deep kahe sat man jo. Mahaprabhuji said, take it as a truth.
1: Mahaprabhuji říkal, ber to jako pravdu.

0: Sant Saran Sukdham, at the presence of a saint,
1: v přítomnosti světce,
0: is the shelter of great happiness.
1: Je útočiště, zdroj velikého štěstí.
0: That is the place of happiness.
1: Je to místo štěstí.
0: Ved Sant Upadesh Batave, Varanat Laksh Tamam. And this is the teaching of the Vedas.
1: A toto je učení Véd.
0: All the saints.
1: Všech světců.
0: Upanishada.
1: Upanishad.
0: And all others.
1: A všech ostatních.
0: This is the bhajan from Mahaprabhuji.
1: Toto je Mahaprabhujiho bhajan.
0: Symbolically, dialogue between Atma and mind.
1: Symbolický dialog mezi Atma a myslí.
0: And desires and the world.
1: A mezi tužbami a světem.
0: Maya and Brahma.
1: Maya.
0: Between Maya and Brahma.
1: Mezi Mayou a Brahmem.
0: Beautiful bhajan.
1: Krásný bhajan.
0: All the best.
1: Všechno nejlepší.
0: Deepran Bhagwan ki jai. They are beautiful bhajans.
1: Jsou to krásné bhajan.
0: Sunori sajani. Beautiful bhajan.
1: Krásný bhajan.
0: So, Deep Narayan Bhagwan ki
1: jai.
0: Dev Purisha Mahadev ki, Dharam Samrat Satguru Swami Madhvananji Bhagwan ki, Satya Sanatan Dharma ki jai.

0: Damiane, zopakuj to, prosím.
1: Spojte díly kříže s tužkami v barvách vašich skupin na znamení přátelství a dejte ho na toto místo, které znáte. Jestliže se ve tmě rozzáří, znamená to, že jste ho zachránili a že se naplnil. Tak přijdete a vezměte změnu.
0: Tak a teď ještě jde o to, které místo to je.
2: To je na tom obrázku.
3: Na obrázku. No.
0: A poznali jste to?
2: Jo, ano.
3: Ano, ano. Tady to je jezírko.
2: Čínské jezírko.
0: Tady to je jezírko v rohu parku. Tak, to je dobrý. Tak schválně, jestli je to správné místo. A ten pohár je tam namalovaný, jak září. A za tím jezírkem je teda nějaký pařez. A na tom pařezu ten pohár má stát, jo?
2: Takže
0: nejdřív ho musíme svázat s tužkami v barvách vaší skupiny.
2: Ale když ho musíme taky úplně jako posvázat.
0: No.
2: No, už to máme.
3: Jenže
2: teďkom udělám z tužky našich barev. No. Našich skupin.

0: Budeme utíkat spolu?
1: Jo.
0: 3, 2, 1.
2: Tak pojďme do matice.
3: Má pes.
4: No, tak. Ano. Zavřejeme oči a zamrkáme.